0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj

0: západ.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdat správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě,
0: na party, v autě, v hlavě, tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh.
1: Fajn,
0: fajn, vždycky hot, vždycky fresh.
2: Vždycky fresh, vždycky fresh.
1: Fajn.
3: Yeah.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
2: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
2: Herman. Jistota na celý život.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti.
7: Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Když do tří počítáte un, dos, tres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
2: La Tropical!
1: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
2: Yeso!
1: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
3: Sport Film Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: kamera. To nejlepší z Fajnu na Socials.
1: Fajn. Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Jsme online.
5: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
6: Volodymyr Zelenský si během zasedání OSN rejpnul do ruských novinářů. Když se ho opakovaně ptali, kdy přijede do Moskvy jednat s Vladimírem Putinem, odpověděl stručně – na raketě. Šlo o sarkastickou reakci na dlouhodobý požadavek Kremlu, aby se případný setkání obou prezidentů konalo právě v Moskvě. Školní jídelna v újezdu nad Lesy použila do uhlířských špaget 6 dní prošlý vejce. Zjistila to pražská hygiena. Po jídle onemocnělo asi 250 dětí i dospělých. 41 lidí skončilo v nemocnici a u 18 z nich už testy potvrdili salmonelózu. Jestli ale byly zdrojem nákazy právě prošlý vejce, musí hygienici ještě definitivně potvrdit. A do Prahy příští rok přijede Lizzie McAlpine. Zpěvačka, kterou proslavil hlavně virální hit Ceilings, vystoupí 14. března v klubu Sasazu v rámci svýho The Over Country Tour. Přiveze jí úplně nový 4. album Angel a vstupenky jdou do prodeje 2. října.
0: Fine.
5: Morning Boost.

Krásné ráno všem. Lidi, nebudete tomu věřit, ale fakt se to stalo. My se včera s mou kolegyní Wendy v klasické rubrice Song Fight tady na Fajnu vsadili, že čí song zvítězí, nebude muset dneska přijít do práce. A hádejte co? Ona fakt nepřišla. Tak jsem jako doufal, že aspoň Adam, jako náš zprávář, tady zůstane, že to bude moje poprvé s klukem, co bych jako vysílal, samozřejmě, poprvé s klukem, ale někam odběh. Bůh ví, co šel dělat, snad neběhat, nebo honit resty, samozřejmě. Tak to musíme zvládnout nějakým způsobem spolu. Věřím, že to dáme. Je pátek. Svátek má Zlatuše a za chvilku si řekneme, čím je ještě dnešní den velmi speciální. Dnešní den by nemohl být už víc zlatý. Start je Morning Bush na Fajnu, já jsem Fiki a tohle je Tiffany Harris. Hezký ráno.

Cameron with Compio, Kingdom of Fear. Dámy a pánové, dnes konečně pátek. To, že nastane pátek, byl sen většiny z nás po celý tenhle ten týden a dává to naprostý smysl, jelikož na dnešní den připadá Mezinárodní den snů. Je to tak, sny jsou buď takový, že někomu chceme říct, anebo naopak nechceme, zvlášť když se nám zdá o někom a pak se probudíme vedle někoho jiného. To se ale určitě nikdy nikomu nestalo. My pojďme zůstat u těch snů, co chceme říct, a úplně jednoduše. Říká se, že se má snít ve velkým, jo? Ale kolikrát rozhodou jako maličkosti? Furt se bavíme o snech. Jaká je ta jedna věc? Jedna věc, nějaká ta maličkost, která by vám dnešní den dokázala zlepšit alespoň jakože, nevím, o 5%. Fakt jako nemusí to být nějak extra velký. Fakt jako maličkost, malá maličkost. Je to káva, kterou pro jednou zvládneme vypít ještě předtím, než vychladne? Je to pochvala od šéfa? Nebo je to to, aby šéf nepřišel do práce? Jaký drobnej sen by vám dneska zlepšil den? 724634634, na tohle číslo pojďte dát vědět, o čem sníte. Kdybych měl začít, tak mě by bohatě stačilo, kdyby takhle brzo ráno přišly alespoň 3 zprávy. 3, tak to možná chci ještě moc, to už je velký sen, my si bavíme o těch malejch snech. Pojďte dát vědět.

0: Quavo, taky Lenny Kravitz, jejich Fly, tady u nás na Fajnu, 19 minut po 6 hodině, krásné, dobré ráno. Před malou chvilku jsem říkal, že dnešní den, 25. září, připadá na Mezinárodní den snu. Mě zajímalo, jaký je ten váš sen, ale takovej jako malej sen, který by vám dokázal třeba dnešní den o něco zlepšit. Pojďme se podívat na to, co píšete, co by vám dokázalo zlepšit dnešní den. Mám tady zprávu třeba od Janči, která píše: dobré ráno, mě by udělalo radost, kdybych dneska přišla k výdejnímu boxu na zásilky a nemusela tam přikládat platební kartu. Tak tohle je Jančo, myslím, že sen mnohých z nás. Vůbec se ti nedivím. Ahoj, hele, mě by udělalo radost, kdyby už byly 2 hodiny, jelikož mám ranní šichtu, tak ve 2 s tím padla, už bychom mohli domů. Ne, ahoj, Jakub z Mostu. Čau, Kubo. Chápu. Vem to ještě muset chvilku vydržet. Do 2 ještě pár hodin zbývá, ale hele, playlist na Fajnu připravený. Pokud někdo sníte o Dua Lipě, tak se vám sen brzy splní. Její song These Walls. Za malou chvilku tady na Fajnu. A za chvilku vysněný 3 random fakta. Nevím, jestli vysněný, ale prostě 3 random fakta. Morning Boost. Fajn.
1: Luxus. Prostor. Mazda. Styl. Dynamika. Mazda. Bonus. Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
2: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
3: Atención, señoras y señores!
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropic.
3: Yes.
2: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yeso!
2: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na

0: o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
1: Vše na 211.cz.
0: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra 211.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
6: Vstupenky na Děti ráje tour.cz.
5: Bude vejdán.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
9: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
8: Vážně?
9: Já mám Lelosy na sobě celý den.
8: Lelosy. Too comfortable to take off.
10: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
11: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
12: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
13: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.

0: Krásné páteční ráno s Fajnem, tohle je Dua Lipa. Její song These Walls, 6:30 aktuální čas a tohle jsou 3 random fakta.
1: 3 random fakta. 3 random fakta.
0: Psychologové tvrdí, že děti, které sledují anime, zvládají stres mnohem lépe. Zatímco my, co jsme vyrostli na šmoulech nebo na čmelých medvídcích a viděli ten jeden díl s pavoukem, tak nejenže psychologové tvrdí, že potřebujeme psychologa, ale psycholog našeho psychologa potřebuje psychologa. Tyler Lautner a jeho žena Taylor Lautner mají dceru Taylor Lautner. Prej chtějí ještě psa, ten se bude jmenovat Taylor Lautner a aby toho nebylo málo, tak křešek se prej bude jmenovat Lautner Taylor. Jo. A až 1 000 000 ptáků ročně v Česku zahyne po nárazu do skla. Ach jo. Tak bacha. Bacha na ptáky ve vašem okolí. Zapomeňte na pepřák, sklo je když tak účinná obrana.

0: Lady Gaga i Paparazzi tady na Fajnu, minutu před 6:45, krásné dobré ráno. Dámy a pánové, v tuhle chvíli byste i na Fajnu událo náš klasický song fight, ve kterém vždy soutěží můj song versus ten song, co vybere moje kolegyně Wendy. Ale Wendy, vzhledem k tomu, že včera tuto disciplínu zde v rádiu vyhrála a my se vsadili o to, kdo nebude muset dnes jít do práce, tak dnes nemám proti komu hrát. Ale nevadí, i tak tady mám připravený dva songy, i tak někdo z vás bude vybírat. Takže za malý okamžik 724634634, buďte připraveni na tuhle číslo zavolat a vybrat song tady u nás na Fajnu. Do té doby třeba Dominik Fajk nebo Macklemore. Tak hezký ráno, buďte ready volat. Morning Boost.
1: Fajn. Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10

0: Macklemore, taky Ryan Lewis. Ryan Lewis, jejich Thrift Shop na fajnu. 7 minut před 7 hodinou, krásně dobré ráno. Dámy a pánové, teď v tento čas bývá zvykem si dát náš klasický song fight. Fight, ve kterém vždy vybírám song já a moje kolegyně Wendy, ale Wendy tady dneska není. Wendy včera vyhrála sázku a proto tu dnes není. Tak jsem si řekl, že to zkusím jako zopakovat, že zkusím udělat její metodu. Mám tady připravený dva songy a je na vás, abyste teďko někdo vybral song, který tady prostě chcete zahrát. Takže 724634634, na tohle číslo pojďte zavolat a vybrat song. Ano, někoho máme na drátě. Dobré ráno, kdo se dovolal? Je to Viktor nebo ne?
1: Není, Jakub.
0: Ahoj. Jakub, čau Kubo, jak se máš?
1: Pracovně.
0: Pracovně?
1: Bohužel.
0: Slyším správně, kde pracuješ, když se můžu zeptat?
1: Ale že jsi jako skladník a víš,
0: na ještě. Podle mě jsem teď strašně špatně slyšel.
1: Jako skladník a řidič na ještě.
0: No, hustý, ok, to, tak, to je docela složitý, ne? Jako ta ještěrka, to musí mít papíry, ne? To jsem slyšel, že něco takovýho.
1: Na to evropské papíry.
0: Ok, ok. Tak jo, hele, tak aby se ti líp pracovalo pro dnešní den, mám tady připravený dva songy, tvým úkolem je jeden vybrat, dobře?
1: Ok.
0: Tak jo, první možnost zní takto. Becky G, její Shower. Taková klidná pohodička, já jsem si řekl, že musím přemýšlet jako Wendy, protože jsem se vsadil sám se sebou, že když dneska vybereš song, co jsem vybral já, tak nepůjdu zítra do práce.
1: Do práce nepůjdeš tak či tak, ne?
0: Prosím?
1: Do práce nepůjdeš tak či tak, ne, když je sobota.
0: No, právě, v tom je ten vtip. Dobrý, pojďme na možnost číslo 2, ta zní takto. Affliction, taky Kaškáda a jejich song Boy, You Turn Me. Kubo, co to bude?
1: Ale na tu dvojku vyberem.
0: Dvojku? Yes. Yes, tu jsem vybral taky já. Takže zítra nejdu do práce, paráda. Kubo, chceš to někomu
1: vyberet? Tak hlavně střeží pořádně to volno.
0: Jdeš taky, jdeš zítra do práce?
1: Ne, já jsem doma.
0: No tak dobrý, já už jsem ti chtěl říct, aby ses taky vsadil sám se sebou, že nemusíš zítra do práce, ale ty to ani nepotřebuješ, takže pohodička. Kubo, chceš ten song někomu věnovat, nebo to necháme jen tak prostě pustíme to do rádia?
1: Ale
0: to
1: všem, co poslouchaj.
0: Všem, co poslouchaj?
1: Všem pro všechny.
0: Tak jo, hele. Tak...
1: Pro všechny to pustit.
0: Dobře, tak já to zase posílám tobě, hele, ať ti to dneska uteče, ať seš brzo doma a prostě pohodička, jo, že nic se nemá přehánět. Tak se měj krásně a zase někdy. Čekis.
1: Čau.
0: Tohle byl Kuba, no a tohle je Felix na Kaškáda, jejich Boy, You Turn Me. Hezký ráno s fajnem. Morning.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Interiér.
4: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
5: I táta přece vaří.
3: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
4: www.jonointeriér.cz.
6: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
7: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
9: Jsme online. Online.
10: Jsme na DAB+. Plus.
9: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Vláda chce k pravidelné valorizaci důchodů podle inflace a růstu mezd přidat ještě další bonus navázaný čistě na věk. Od 80 by penzistům každých 5 let přibylo dalších 500 korun měsíčně, ve stovce by to pak byla tisícovka měsíčně. Opozice návrh kritizuje jako předvolební dárek a tvrdí, že stát by spíš měl víc investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Cena nafty v Česku je těsně pod historickým rekordem a podle analytiků může během pár dnů překonat 50 korun za litr. Benzín je teď v průměru za necelých 46 korun a taky dál zdražuje. Od října proto vláda znovu zavede regulaci marží čerpacích stanic a u nafty sníží spotřební daň, což by jí při plném promítnutí mohlo zlevnit asi o 2 koruny a 35 halířů. A světový hit parády momentálně válcuje slovenská zpěvačka Adéla. Její songy Nicole Kidman a Ain't in LA se dostaly mezi 5 nejposlouchanějších skladeb na světě a v americkém žebříčku se Nicole Kidman vyšplhala dokonce na jedničku. Adéla se tak v žebříčtích drží vedle jmen jako je Karol G, Justin Bieber nebo Olivia Rodrigo.
12: Tyjo, super, no, to byl můj content teďkon třeba na další hodinu. Tak já nevím, tak si budeme povídat třeba o večerníčkovi.
9: Fajn.

Krásné, dobré. Pozor, pozor. Páteční ráno! Je to tak, pokračuje Morning Bush na Fajnu se 7 hodinou. Před náma v playlistu absolutní šílenosti. Například třeba taková kosmonautka Katy Perry, taky Justin Bieber nebo Zara Larsson. No a samozřejmě tady už to tak Matěj malinko prozradil, ale koukneme se na hudební žebříčky. Velký věci se dějou. Už jste to slyšeli, ale ještě připomenu.

Ladíte páteční morning už na fajnu Giant Rook, Shake, Want It Back. Jak by řekl Benny Kristo, slovenská zpěvačka Adéla jede bomby. Ty hudební. Už jsme vám ji kolikrát představovali. 22letá holka, co bourá hudební žebříčky a nejen ty v Česku, ale především v Americe. To znamená, že už nehodnotíme Škodovky, ale Mustangy. A Adéla mezi Mustangy má ten nejlepší motor s nejvyšším výkonem, protože její song Nicole Kidman se umístil na prvním místě v americkém žebříčku Spotify. Šílený, absolutně šílený. By the way, takhle. Nicole Kidman ví, že se po ní jmenuje song Nicole Kidman, ale tohle si to podle mě nečekala. No a my si ten song o tady ale pojďme dát. Tady je Nicole Kidman.

Pokud jste si někdy přáli plavat s delfíny, teď ta možnost nastala. Zara Larsson, Lush Life na Fajnu, 22 minut po 7 hodině, no a my pojďme proplouvat dnešním ránem dál třeba s tímhle. 22 minut po 7 hodině, no a my pojďme proplouvat dnešním ránem dál třeba s tímhle.

0: Tyhle songy za mnou chvilku. Pak se mrknem na nějaký ten bizár, který se ve tě opět přihodil. Tak ještě ráno. Morning Boost.
1: Fajn. Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
3: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
6: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
7: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
10: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
11: Když jde o zdraví.
9: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
10: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
12: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
13: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
12: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
13: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
12: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
13: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
12: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.

0: Alex Warren, jeho Passenger na Fajnu. 7 hodin 38 minut, tady je dnešní bizár.
1: Bizár dne. Bizár dne. Fajn.
0: Nikdo jsme nevěděli, že se potřebujeme bouchnout do hlavy. Stala se taková jako kuriózně, bizarně, smutná, podivuhodná situace, kdy jednoho kluka nějaký týpci prostě zbyli před barem, jo? Nějakýho podniku. Něco, co se některým z nás také třeba přihodilo, ale určitě se nám nepřihodilo to, co následně tomuhle napadenému klukovi. Tenhle kluk, jak dostal prostě high kick nebo spinning elbow na hlavu, co za ránu to bylo, to nevíme jistě, ale víme jistě to, že týpek teď po téhle ráně dokáže jistě s jistotou vypočítat jakýkoliv příklad z hlavy. No on prostě dostal super schopnosti po té ráně. Tak teď to dává všechno smysl. To dává všechno naprostý smysl. Proto ty pohlavky při vypracovávání domácích úkolů z matiky. Teď je to jasný. My si celou dobu mysleli, že to dělají rodiče kvůli tomu, že už jsou frustrovaní. Ale ne, oni to mysleli celou dobu jenom dobře. Oni v nás chtěli probudit matematického génia. Mami, promiň, já jsem ti křivdil. Takhle. U vás to... U některých možná jako zafungovalo, u mě rozhodně ne, ale minimálně teď pojďme počítat s tím, že tohle to je jako nadsázka. Já nechci, aby nám přišel e-mail do rádia, že se nějací žáci základní školy mlátili před testem z matiky do hlavy, protože to slyšeli někde v rádiu. Tak to není, jo?
1: Nejvíc hudby pro vaše ráno. Morning Boost.

0: Dáváte si ráno s Fajnem, s náma teď byl taky Damiano Dávě, taky Tyla, Nile Rodgers, jejich Celk Cumino a s náma ve 7:45 za chvilku třeba Cameron Whitcomb. Jo, song Meduza nesmí ani dnes v playlistu chybět. A co rozhodně v playlistu taky nesmí chybět, je přece tohle, ne? Absolutní šílenost, absolutní banger. Jak by řekla Wendy. Patrik Malý, taky Sebastian. A jejich song 2005. No a kromě těchto songů si za malou okamžik řekneme, jaký je ten nejlepší firemní benefit a že barel na vodu uprostřed kanclu je až druhej nejlepší firemní benefit. Morning Boost.
1: Fajn. Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Levels Prague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá výplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: I'm Lily Bleepy. It's Sabrina Carpenter.
15: Music. Fine.

Patrik Malý, taky Sebastián, 2005, tohle je Morning Bush na Fajnu, 7 minut před 8 hodinou. A dámy a pánové, jaký je ten nejlepší firemní benefit? To si řekneme, doporučuji si tenhle vstup teď zaznamenat na záznamník a pustit ho šéfovi. Hele, většina z nás to známe, jednou za rok šéf vyhlásí prostě firemní večírek, super akci, na kterou jsou všichni kolegové totál natěšený, že pomalu nemluví o ničem jiném. Těšíme se tak moc, až na to velmi, velmi, velmi omylem zapomeneme, anebo nějakým záhadným způsobem si dáme datum večírku na jiný den. Tudíž místo toho, abychom se radostně na večírku přetvařovali, jak jsme šťastní, šťastně zůstaneme doma u našeho oblíbeného seriálu. Ale já tu mám benefit, který by každý CEO ve své firmě měl zavést, pokud chce být za totál největšího fréra ze všech frérů. V Číně se přesně konal jeden takovýhle firmní večírek. K večírku patří různý takový ty společenský hry, nebo třeba tombola. No a zaměstnanec v téhle tombole vyhrál, bacha, rok dovolený. Prostě dovča na rok a rok renta. Chápete to? Jakože to, že vůbec ten CEO přišel a navrhl, že to tam bude v té tombole, wow. Já bych to vymyslel úplně jednoduše. Pokud by to bylo i tady třeba u nás ve firmě, nebo třeba u vás ve firmě, jednoduchý fígl. Skupte všechny čísla z tomboly. Úplně všechny. A nejen, že vyhrajete třeba na rok dovolenou, ale i kávovar. Morning Boost. Fajn. Let's get down to business.

0: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
1: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
2: Trenýrkarna.cz.
3: Hlášení pro lovce slev.
2: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. Bastion, pomlčka Prague.
7: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
8: Bílej dům dál nepouští dovnitř novináře CNN, MS Now a politika, přestože federální soud nařídil jejich přístup okamžitě obnovit. Donald Trump je zakázal kvůli tomu, že podle ní šíří lži. Soudce ale uvedl, že jim administrativa zřejmě odebrala akreditace bez řádného procesu. Média teď tak znovu žádají soud, aby zasáhnul. Taylor Lautner, a.k.a. Jacob, ze stmívání se stal poprvý tátou. S manželkou Tay přivítali holčičku jménem Lennon Taylor Lautner a právě jejím druhým jménem dotáhli svůj rodinný running joke. Oba rodiče se totiž jmenujou Taylor Lautner, takže teď jsou doma už tři Tayloři. A srnku, která spadla do asi 2,5 metru hluboký požární nádrže, zachraňovali hasiči na Semilsku. Voda v ní ale naštěstí byla jen po kolena, takže zvířeti nehrozilo utonutí. Hasiči se k němu dostali po žebříku, vytáhli ho ven a během pár minut už zase běžel zpátky do přírody. Fajn

Dobré ráno, převelice krásné dobré ráno, je tady 8. hodina, je tady Morning Boost a je tady Fajn s playlistem, který je totálně natřískaný. Před náma třeba Temper City, jejich Self-Aware, taky Hurts, Purple Disco Machine, Wonderful Life. Kromě toho, vzhledem k tomu, že je pátek, koukneme na ty nějaký ty páteční novinky, na něco, co dnes vyšlo. No a teď nějaká ta superstar, tady je Killin.

Ladíte páteční Morning Boost s Fajnem, tohle to byla Slater, její song Dance, no a za chvilku na Fajnu. Jistý zpěvák, jistý herec, co si zahrál třeba v takových Stranger Things. Zpěvák, co si říká Joe, jeho song End of Beginning, za malý okamžik tady na Fajnu. Kromě toho taky třeba a

0: Kurt D. Jejich song Everything's Alright. Tyhle songy už jako tak nějak jako možná někteří známe. Už jsme je možná třeba jednou, dvakrát či třikrát slyšeli. No a za chvilku se koukneme na ty songy, které jsme zatím třeba neměli šanci ještě ani slyšet. Protože je tady pátek, znamená to New Music Friday a my se na tu novou hudbu za malou chvilku koukneme. Tak buďte ready. Morning Boost.
1: Fajn. Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Schořela mi kulma.
6: To vyřeším.
7: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz. Restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě

0: si na sobě celý den.
1: Lelosi. Too comfortable to take off.
2: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
3: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
2: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
3: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
2: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
3: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
2: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
4: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
5: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

Role Model Sailor and the Wine Runs Out tady u nás na Fajnu. Dámy a pánové, 8:30 aktuální čas. A protože je pátek, je tady New Music Friday. Nová hudba, která dneska vyšla, na tu se v tuhle tu chvíli pojďme podívat. Jako první tu máme docela jakoby docela známou zpěvačku, možná jednu z nejznámějších zpěvaček. Říká si nějak, já nevím, Taylor Swift, nějak tak. Její novinka Patient Zero. Nejsem úplně Swiftý fanoušek, ale jako, proč ne, jako dobrý. Dále tu máme dvě absolutně hudební ikony, které se spojily síly a vydali hit, který bude určitě hit. Madonna a Charlie XCX, jejich Danceteria. No a pojďme ještě zavítat do českých končin, kde nám Stein 27 naservíroval jeho song, který nese název

0: Tohle jsou novinky, které nabídl dnešní pátek. Všechny tyhle songy už v tuhle chvíli najdete na Spotify nebo Apple Music. A nebo brzy tady u nás v playlistu. Tak hezký ráno.
1: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost.

0: BB Rexa, taky Faithless, jejich New Religion tady na Fajnu. 8 hodin, 41 minut. Dámy a pánové, co se stane, když se spojí tohle a tohle? Vznikne tohle.
1: Co vznikne, když se spojí Ben Cristoval a celý orchestr? Red Bull Symphonic. Koncert, který si nesmíš nechat ujít. 29. a 30. září. Poprvé v Česku.
0: Je to tak. Dámy a pánové, u nás na Instagramu Fine Radio soutěžíme o 2 lístky na tuhle tu epickou akci, která tady ještě neměla žádnou podobu. Běžte na Instagram Fine. Je to jenom na vás. 2 lístky na Red Bull Symphonic s Benem Cristovem může být váš. Můžou být vaše. Tak držím palce, ještě jednou, Instagram, kde jsme jako Fine Radio.
1: Red Bull Symphonic, Ben Cristoval a Unique Orchestra. 29. a 30. září.
2: Fine. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. 2 tak, 1 kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
4: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
5: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
6: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lami máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
5: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
7: Usnula?
8: Asi jo.
7: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
8: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
7: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy.
9: Kdo na to jde od ESA, koupí auto od ESA.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Inntech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.

0: Aleš a Dixoney, The Boys Does Nothing, tady u nás na Fajnu 7 minut před 9 hodinou, znamená to pouze jedno jediné. Dnešní Morning Boost páteční je u konce. Dneska tady nemám Wendy, abych se jí zeptal, co jí bavilo nejvíc, takže budu předpokládat, že to bylo prostě nejlepší vysílání v historii prostě rozhlasového vysílání. Už to tak prostě bude. Dámy a pánové, krásný víkend. Užijte si zbytek dne, teď už od 9 Andrá Koce Kaučka a my se slyšíme zase v pondělí od 6 do 9. Tak čigis.
1: Muchas gracias, afición. Ještě para vosotros.
2: Vždycky hot, vždycky morning. Morning Boost. Morning Boost.

0: mobilu, protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Nákupy v online shop.cz.
6: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
5: www.onlineshop.cz.
0: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej, tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
11: Jsme online.
12: Online. Jsme na DAB+.
11: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
13: Volodymyr Zelenský si během zasedání OSN rejpnul do ruských novinářů. Když se ho opakovaně ptali, kdy přijede do Moskvy jednat s Vladimírem Putinem, odpověděl stručně – na raketě. Šlo o sarkastickou reakci na dlouhodobý požadavek Kremlu, aby se případný setkání obou prezidentů konalo právě v Moskvě. Školní jídelna v Újezdu nad Lesy použila do uhlířských špaget 6 dní prošlý vejce. Zjistila to pražská hygiena. Po jídle onemocnělo asi 250 dětí i dospělej. 41 lidí skončilo v nemocnici a u 18 z nich už testy potvrdili salmonelózu. Jestli ale byly zdrojem nákazy právě prošlý vejce, musí hygienici ještě definitivně potvrdit. A do Prahy příští rok přijede Lizzie McAlpine. Zpěvačka, kterou proslavil hlavně virální hit Ceilings, vystoupí 14. března v klubu Sasazu v rámci svýho The Over Country Tour. Přiveze jí úplně nový čtvrtý album Angel a vstupenky jdou do prodeje 2. října.
14: Fine. Music Boost.

0: den, je to tady, startuje nám pátek, kterým navíc začíná prodloužený víkend. Pojďme si to teda s dobrou náladou pořádně užít. Startuje nám Music Boost, což znamená zvládnout poctivě a s dobrou náladou dopoledne a hlavně si k tomu dobře hrát. Taky nám jako vždycky startuje Gimme 5. 5 songů na rozjezd. Máme tady třeba Kelina, taky Pink Panthersis, Eva Farna, anebo právě teď Calvin Harris a Rihanna. Tak jdem na to.
1: Music Boost Gimme 5.

0: rád zapnu, už nespěchám nikam, na všechno dost času, jsem bulharné Ital. Bulharné Ital.
1: Music Boost. Give me five.

0: fajnu Portugalman, jeho Glide. Song, který nám zároveň uzavírá dnešních pět songů na rozjezd. Před náma je úplně poslední víkend v září, zároveň je prodloužený, takže doufám, že s ním pořádně naložíte. Ať už bude nějaký výlet, poslední chata při hezkém počasí, anebo to bude jenom Netflix, prostě a doma odpočinek, ať je to cokoliv, pořádně si to užijeme. Jenom to dneska musíme prostě ještě zvládnout v práci. A od toho jsem tu já a playlist fajnu. Teddy Swims, jeho Mr. Know It All. Za chvilku taky Caitlyn Aragon, hej, I Run. Tak ať nám to rychle utíká. S fajnem. Are you ready for this?
1: Jsme fajn. Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome.
1: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
4: Here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBronx.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi, we're Blackpink.
8: Welcome to the show.
9: Yo, dáváme ti na ně lístky.
10: Fajn.
11: Vždycky, ho?
9: Vždycky lístky na nejlepší koncert.
12: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
13: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
16: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
17: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
16: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
17: Více na www.hormann.cz.
16: Herman. Jistota na celý život.
18: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
19: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
18: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
19: A můžete využít i výhodné financování.
18: Nabídka vozu na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
20: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo. Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90.

song udělal stejně takovou radost, jako udělal mě Miley Cyrus a Flowers. Dnešní Music Boost, dvě minutky po půl desátý. Jestli máte pocit, že vám váš partner zahybá, já mám řešení. Co já? Ale nový trend má řešení. Vy si ho můžete nechat nově otestovat. Na sociálních sítích frčí takzvané testy věrnosti. Jsou to prostě falešné ženy, sexy ženy, které prostě píšou vlastně mužům a začnou s nima flirtovat a zkouší ho vytáhnout na rande. Prostě je to taková vztahová verze přijímaček. Logicky se za to platí, ano. Vy pokud si chcete toho partnera otestovat, tak si prostě za to musíte zaplatit. Je to bizární a je to padlý na hlavu. Já si říkám, že jestli potřebujete cizí žensko, aby zjistila, jestli můžete věřit svýmu chlapovi, možná ten problém úplně není v něm, ale tak trošku jakoby někde jinde. Já osobně bych tohle nikdy nepodstoupila, nikdy bych nikomu za tohle nezaplatila. I kdyby mi to někdo nabízal zadarmo, myslím si, že to je opravdu jako ujetý. Ale zajímá mě, co si o tom myslíte vy a primárně vy, kteří byste tohle dokázali podstoupit. 724634634, protože jsem zjistila, že o to velký zájem a frčí to prý ve velkým. To znamená, že nikdo takovej, kdo by to dokázal udělat, mě musí slyšet. Prostě tak to procentuálně vychází. To znamená, jestli byste něco takového podstoupili, dejte mi vědět. Já to musím znát odpověď.

0: Páteční dopoledne na Fajnu. To, že si můžete nově nechat otestovat svého muže testem věrnosti, to jsme si před chvilkou řekli. Prostě si najmete sexy ženu, která s ním chatuje a prověřuje jeho lojalitu vůči vám. Já jsem na rovinu řekla, že to totální blbost, ale hledala jsem někoho z vás, komu to právě připadá v pořádku. Zatím jste mi volali jenom vy, kteří jste se stejně jako já rozhněvali na tuhle situaci a prostě jsme si klepali na čelo, jakože hej, opravdu, teď ve vztahu má být sakra přece důvěra, ne, tak proč bychom si někoho měli testovat? No, no, pojďme na vaše zprávy. Káťa z Ústí píše: ahoj Andrejko, na to, abych zjistila nevěru, nepotřebuju žádnou jinou ženskou. Jo, tak ty zprávy od vás mě vždycky pobaví. Jako tak jo, tak říká se tomu ženská intuice, možná aspoň ušetříme peníze, nemusíme nikomu nebo jiné ženě platit za to, aby to prověřovala za nás. Taky píšete: ahoj, ten test věrnosti není tak zlej nápad, aspoň víš, na čem člověk je. Aspoň nemáš po 10 letech zabitej čas. No vidíte, tak jsme přece jenom našli někoho, komu to přijde v pořádku a komu to přijde normální. No tak asi to tak je. Prostě někdo to asi musí používat, když ten trend na TikToku docela dost silně frčí. No a zakončíme to dneska Adamem, který nám vlastně v tom nám, že nám udělal úplně jakoby jasno. A ta zpráva zní: ahoj, Fajn Rádio. Pokud bych chtěl své přítelkyni zahýbat, tak své milence nedám ani telefonní číslo. Mějte se hezky. Vidíte, Adam. Adam to má úplně jasno. To znamená, ženská intuice je možná to jediné, co nás může chránit. Ne, hele lidi, pojďme to hodit za hlavu, prostě pojďme si šetřit peníze, já nevím, třeba na dovolenou nebo na sladkosti a na jiná prostě záležitosti v životě. Tohle asi ne. Tohle ne. Na to si pojďme přicházet sami. Music Boost.
1: Fajn. 4 veletrhy, 4 světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Atención, señoras y señores!
4: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
3: Yes, so.
4: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
3: La Tropical!
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváško Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90 nebo Jarka Psle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
9: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětirájetour.cz.
10: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
11: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
12: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
14: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
15: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: zákulisí a momenty, které se nevešly do vysílání. Sleduj Fajn.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
5: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
6: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
7: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
8: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
9: To je boží kuchyň.
10: A jak je praktická.
11: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
9: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
10: Je skvělá. Vyťardo.
11: www.jninteriér.cz.
12: Využijte váš prostor.
13: Jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
0: Jsme online.
15: Jsme na DAB+. Plus.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
16: Opozice chce znovu hlasovat o nedůvěře vládě Andreje Babiše. Všech jejich 92 poslanců podepsalo návrh na mimořádnou schůzi a jako důvody uvádí hlavně vysoký schodek rozpočtu, Babišův střet zájmů a taky útoky vlády na některé instituce a média. K pádu vlády je ale potřeba 101 hlasů, takže opozice by musela získat minimálně 9 poslanců vládní koalice. Na Olověnou by se mohla přejmenovat obec Odolená voda. Voda z tamního vodojemu totiž obsahuje nadlimitní množství olova a přes 20 000 lidí ji proto nesmí pít ani používat k vaření. Vodárny rozvážejí cisterny s náhradní vodou a proplachujou vodovod. Na sprchování nebo úklid se ale voda může používat dál. A asi nejlepší možnou výhru si z firemní tomboly odnesl jeden čínský zaměstnanec. V roce 2023 si na teambuildingu nevylosoval telefon ani peníze, ale rovnou 365 dní placeného volna. Firma přitom cenu zařadila spíš jako vtípek, protože šance na výhru byla asi 1:1000. Nakonec s ním řešili, jestli si fakt vezme celý rok volno, nebo si tu výhru nechá radši vyplatit.
0: Fajn. Music Boost.
17: Music Boost.
18: Music Boost.
19: Andrea Kautzka.
18: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Mluvíte občas sami se sebou, jo, a je to v pohodě. To bude naše téma 10. hodiny, taky si dáme pochopitelně lubriku a samozřejmě playlist Fajnu. Před náma Olivia Rodrigo, anebo právě teď Ed Sheeran.
0: Music Boost.
5: A Sízam, neboli Mám tě rád, jo? Dost pozitivní song, který dneska všichni potřebujeme. Tak hezký dopo.

Stupid Song, kdo hrává Olivia Rodrigo na fajnu. Co jsem vám to asi chtěla říct? Taky si někdy povídáte sami se sebou? Jestli si doma nahlas prostě komentujete to, co právě děláte, nebo si povídáte sami se sebou jenom tak jako pro klid, tak prosím vás, musíte si uvědomit, že nejste blázni. Já jsem roky žila v tom, že to dělám opravdu jenom já a že to je asi jakoby něco špatného, než jsem nedávno zjistila, že to děláme všichni. Náš mozek si prostě dělá jenom takovou poradu, jo? Něco jako v práci, máte taky určitě porady. Akorát tahle sám se sebou má podle mě i nějaký výsledky. Samomluva nám prej totiž může pomáhat soustředit se, uspořádat si myšlenky nebo třeba zvládat stres. Takže to vlastně dobrá záležitost. Takže až si zase vlastně příště přistihnete u toho, jak si sami sobě říkáte, kde jsou ty klíče, je to vlastně úplně normální. Jo? Mluvme sami se sebou. Možná to bude jedna z těch nejlepších a smysluplnějších konverzací, kterou v životě povedete. Fajn.

0: že někdo jednou vymyslí song, kde se bude zpívat taky třeba jenom Praha. Praha, nebo Brno, Brno. A bude to prostě hit. Alicia Keys, Jay-Z, Empire State Building. No a co bude na Fajnu dál? Samozřejmě, že za chvilku Lubrika. I dneska nás to čeká. Ale taky Justin Bieber, Nicki Minaj, jejich Beauty and Beat. U tohohle songu mám vždycky chuť pochodovat. Taky do takového jako rytmu, jako levá, pravá, levá, pravá. Loy, její Red Eyes. Tak leďte fajn.
1: Tohle nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Vždycky fresh. Fajn.
2: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
3: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každou sobotu od 21 hodin, 5. patro v máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
4: První auto pro dítě. Tam nechceš nic podcenit. Prověřený původ, ověřené kilometry, jasná historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auta historie. Kup auto bez rizika. Auto ESA. Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.

0: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
1: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
0: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
1: Více na www.hormann.cz.
0: Herman. Jistota na celý život.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
4: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
5: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
4: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
5: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
4: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
5: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
4: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

0: Audrey Holbert. Dnešní Music Boost po půl jedenáctý, to znamená jedno jediný.
1: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy. Lubrika pro tvůj den.
2: Fajn.
0: Přišlo se na to, že někteří lidé hledají sexu dobrodružství. No a jiní lidé jenom důkaz, že ještě existuje něco, co se nedá dělat přes aplikaci.
2: Fajn.
1: Tenhle banger ti nezlepší život. Ani omylem.

0: protože já jo. A tohle vás bude bavit.
1: Vážně? A co umí?
0: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
1: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Taky už se těšíte na zimu. První oblouk, čerstvý sníh a dny plné zážitku na Klínovci v Krušných horách.
11: Nemůžete se dočkat.
10: Máme pro vás důvod těšit se ještě víc. Od 18. září do 4. října startuje předprodej sezónních skipasů se slevou 30%. Pořiďte si svůj sezónní skipas včas a užijte si celou zimní sezónu naplno. Předprodej sezónních skipasů na Klínovci. Sleva od 18. září do 4. října. Klínovec. Zima začíná tady.
12: Když do tří počítáte un, dos, stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy,
13: yeso!
12: Tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
13: La Tropical!
12: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
13: Yeso!
12: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
14: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
15: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
16: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
18: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
19: Music.
20: Fine.

0: Víc hudby, víc hvězd, víc Fajn. Sleduj tohle všechno na našich socials.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
6: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion@prague.cz.
7: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz.
8: V Praze na Čechově mostě vjela řidička osobního auta na chodník a srazila dva lidi. A zraněná je i samotná řidička. Jeden z chodců je ve vážném stavu a záchranáři ho museli uvízt do umělého spánku. Provoz na mostě je tak kvůli nehodě omezený. Po 71 letech musela svůj byt v Madridu opustit 87-letá Marie Carmen Abascal. Po dlouhém soudním sporu dala justice zapravdu novýmu majiteli domu a policie seniorku nakonec vyvezla z bytu na nosítkách. Případ vyvolal v Madridu protest asi 10 000 lidí a premiér Pedro Sanchez ho označil za společenskou tragédii. A sloni si podle nový studie vedou vlastní přírodní lékárnu. V Keni místní znalci popsali 35 druhů rostlin, který sloni podle jejich pozorování používají kvůli zdraví a u 8 z nich mají dokonce konkrétní případy, kdy po nich sáhly nemocný sloni nebo je sloní matky dávaly svým mláďatům. Některý slonice dokonce tyhle léčivý rostliny míchaly s vlastním mlíkem a touhle směsí pak krmili slůňata.
0: Fajn. Music Boost.

by se na základních školách opět chodilo jen na 8 let. Možná se tahle změna bude nás týkat, takže si za malý moment o tom něco řekneme. Samozřejmě si připomeneme třeba taky nějaký hudební novinky, speciality, ale to vám nechám jenom jako překvapení. No a samozřejmě pokračujeme s playlistem. Před námi už Calvin Harris, John Newman, jejich Blame. Tak hezký dopo. Music Boost. Sleep.

Pojďme se říct, že jsme každý občas posedlej. A my na Fajnu jsme taky posedli. A jsme dost posedlí do všech reality shows. A proto jsme se rozhodli, že pro vás budeme dělat na každou reality show prostě svůj daný podcast. Najdete je na našem YouTube Fajn Rádia. A vy si tam můžete teď dávat s naší Kristinkou třeba posedlí Love Islandem. To znamená, jestli milujete prostě naše srdíčka a jestli tenhle bizár máte rádi a koukáte na to, tak s Kristinkou to vždycky můžete jako tak jako doklepnout. Jo, dozvíte se vždycky s každým hostem ještě víc z toho zákulisí, ještě ty všechny drby, co a jak, a to všichni milujeme. No a nebo společně se mnou můžete taky koukat a sledovat Zrádce. Každou středu chodíme právě do kina na danou premiéru vlastně novýho vždycky dílu a tam hned si bereme ty vypadlíky, s kterýma vlastně děláme rozhovory, a tohle pro vás děláme každou středu. To znamená, nedovolte, abychom to dělali zbytečně. A mrkněte na ten YouTube a drbejte reality show s námi. Posloucháš Fajn. Fajn. Hey,

0: Dohrává na fajnu Disco Lines, No Broke Boys. 10 minutek do půl 12. Pořád jsme ready s Music Boostem. Doufám, že dnešní pracovní den je dost produktivní, že vám ta práce prostě utíká od ruky a že prostě máte dobrou náladu. A jestli všechno to, co jsem řekla, není teď jakoby aktivní ve vašem případě, nechte to bejt. Vemte to, hoďte to za hlavu, protože prostě bude před náma prodloužený víkend. Takže úplně jedno, co se stane v práci dneska. Party začíná. Jestli vás prostě někdo naštve, kolega, kolegyně, to je úplně jedno. Za chvilku to budeme moc všichni pustit z hlavy. Alex Warren, jeho Passenger, to je song, který si pro dobrou náladu za chvilku dáme.
1: Slunce zapadá, město žije a první drink cinkne o stůl. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě.
2: Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, zase trochu utrhne. Fajn.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
6: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
9: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře, až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
10: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
11: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun. Z Morio Club

Na fajnu při dopolední dohrává Felix Jen, taky G-Hard, jejich Pride. Dneska na fajnu probereme to, jak se někdy mění věci, které fungují, a já nevím proč. Podle návrhu poslankyně Renaty Zajíčkové by se české školství mohlo změnit na model 8 plus 2. To by znamenalo, že žáci by chodili 8 let na základku a potom povinně na další 2 roky na střední. To znamená, že vlastně povinný vzdělávání by se tedy naopak prodloužilo z 9 let, na co jsme teď zvyklí, na 10 let. Jo, prostě o rok navíc. Já nemám ráda takový to, jako, že když něco funguje, proč to jakoby najednou měnit. Návrh vychází z názoru, že 9. třída je z velké části věnovaná přípravě na přijímačky a když ty vlastně skončí, tak ty žáci jsou demotivovaní, že nechtějí nikam pokračovat. Část učiva 9. ročníku by se teda přesunula na střední školy, kde by první 2 roky vlastně byly nějaký všeobecný základy a potom druhým ročníku by, prosím vás, se skládala jednotná malá maturita. A za další 2 roky by byla jako velká maturita, na kterou jsme jako zvyklí, jo. To znamená, že bychom vlastně, jo, ale asi jo, proč dělat jednu maturitu, když můžeme dělat 2, jo. Asi si všichni pamatujeme na to, jak stresující období to vlastně bylo, že maturovat není fakt jako by sranda. A dělat to těm dětem jako 2x, Ježíš Maria. To, jako jestli se tohle má měnit kvůli tomu, že jsou děti po 9. třídě demotivovaný, tak jak moc motivovaný teda mají být pak? No nevím. Já osobně bych to neměnila, každopádně není to v mých rukou a taky si na to sakra prý počkáme. Takže jestli se něco bude měnit, jestli ta změna zákona jako opravdu v tomhle přijímacím řízení jako přijde, tak to bude nejdřív rok 2030. Takže máme ještě chvilku klid.

0: Self-aware, tohle jsou tři šikovní kluci z Izraele, říkají si Temper City, my si je dáváme na fajnu. Krátce před 11:15 na fajnu. Kolikrát ještě řeknu na fajnu? Ano, na fajnu, za chvilku bude Ray, která opět hledá svého manžela. Where is my husband? Sakra, prosím vás, ať už si toho chlapa najde. Ať už taky hraje něco jiného. Vy se smějete, ale Ray opravdu přiznala, že nový song nevydá, dokud si toho manžela nenajde. Takže my čekáme. Čekat můžeme klidně dlouho, ale doufáme, protože ty songy prostě mívá dobrý, že jo, tak doufáme, že to bude co nejdřív. Tak na fajnu za chvilku. Music Boost.
1: Je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: KFC ti zase nabízí víc.
3: MacBooky Neo.
2: iPhone 17.
3: Laserové projektory.
2: Sluchátka Apple Beats.
3: A stovky dalších cen.
2: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
3: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
2: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Dvě tak, jeden kus za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
8: www.projektantbudoucnosti.cz.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.

Giant Rooks, When It Back, tohle je dnešní Music Boost. Tenhle týden jsme tady měli hosta, měli jsme tady Lenny, protože jsme si týzovali na to, že Lenny bude mít nové album. A to se stalo přesně dneska. 25. září, 4. studiové album Good Omens a zároveň taky dneska 33. narozeniny. No a my už konečně si můžeme aspoň tak trošku přiblížit její novou tvorbu. Tohle je jeden z nových songů.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
2: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
3: Fajn. Vždycky hot, vždycky hity.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci. Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online.
6: Online.
5: Jsme na

0: prohlásil, že jeho země se bude dál bránit, protože podle něj nemá jinou možnost. Ve svém projevu mluvil hlavně o hrozbě ze strany Íránu a útoku Hamásu z října 2023. Zároveň odmítnul obvinění, že se Izrael dopouští genocidy a ostře kritizoval její zastánce. Ostravský celníci zabavili při dvou kontrolách celkem 635 kilo kebabu, který se převážel bez chlazení. Část masa jela v osobáku u Olomouce, kde bylo venku 34 stupňů. Další zásilka byla v dodávce z Polska. Veterináři pak maso znehodnotili, aby se nedostalo na český trh. Umělá inteligence se čím dál častěji dostává do tetovacích studií. Pořád víc lidí tam chodí s návrhem vytvořeným AI, jenže ten může mít chyby nebo až moc jemný detaily, který na kůži časem nemusí fungovat. Tatéři proto upozorňují, že AI sice může pomoct s návrhem, ale ne všechno, co vygeneruje, jde reálně vytetovat.
1: Fine. Music Boost.

0: Fajn.
1: Music Boost pokračuje, prodloužený víkend máme v zádech, docela jsme ušli kus cesty, dámy a pánové, dopoledne je totiž oficiálně za náma ta nejhorší, nejnáročnější část dne, to znamená, teď už jenom to dobrý, nějak doklepnout to odpoledne, no a ještě si to prostě užít, no a já vám slibuju, a vím, že se nemá jen slibovat, ale já vám i přes toto slíbím, že si to pojďme pořádně užít a my si to užijeme. Music Boost. Tohle jsou Huntrix, jejich Golden. Jo, myslím, že dobrý start odpoledne. Ještě kafe do ruky a bude to úplně kompletní.

0: Na fajnu dohrává Rue Gailey Wishful Thinker. Hele, musíme někdy zajít na kafe. Jo, jo, za rok se potkáte znovu a opět řeknete, ty jo, musíme někdy jít na kafe. Je to vlastně taková zákeřná věta, která zní jako pozvání, ale ve skutečnosti může znamenat úplně jako různý věci, jo. Buď opravdu člověk chce toho druhého vidět, jen nechce prostě hned jako řešit konkrétní termín, takže řekne, hele, jo, jo, ahoj, ahoj a někdy zajdeme na kafe. Ale myslí to jako vážně. Ale jindy, a já si troufnu říct, že to je opravdu spíš ve většině případů, jde spíš o takový přátelský zakončení rozhovoru, ale vlastně nemáte v plánu toho člověka ještě jako vidět znovu, jo? Je to jenom taky to, ty jo, nemám co říct, hele, tak jo, příště určitě zajdeme na kafe. To je podle mě jako zákeřná věta, která když se použije, tak vy fakt nevíte, na čem jste. Vy nevíte, jestli ten člověk vás opravdu chce nebo nechce vidět. 724634634. A já věřím tomu, že těchto věd, zákeřných věd, máme v naší společnosti víc. Co používáme? Nějak, ale vlastně to tak nemyslíme. Dejte mi vědět. Před námi už francouzský DJ Jujul a jeho Moving Sun.
1: Největší hity každý den.

0: když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
1: Chceš žít značkovej život? Nebo ten opravdovej? Značka si ty. www.bezpotisku.cz.
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze želvýho výběhu.
5: Tak konečně teplo, sluníčko svítí, tráva hřeje a já jsem venku celý den. Lidi chodí pomalu, asi se snaží držet tempo s náma želvama. Tohle je ideální. Nikam se nespěchá, jen se kouká. Ale i nás želvy tu můžete krmit.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Německy moc neumím, ale jedno slovo díky našim garážovým vratům a venkovním dveřím nezapomenu. A to je Hermann.
7: A právě teď Hermann nabízí interiérové dveře nově s povrchem DuraDecor a maximální odolností, navíc s povrchy břidlice a plátna.
6: Samozřejmostí je rychlé dodání a provedení na míru. www.hermann.cz.
7: No a jak se tedy německy řeknou kvalitní vrata a dveře?
6: Přece Hermann.
7: Hermann. Jistota na celý život.
8: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
9: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
10: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to Home Credit. Pro lepší příběhy.

0: Žádná cenzura, žádné tabu, jen poctivá dávka kluzké pravdy, lubrika pro tvůj den.
1: Fajn.
2: Pojďme si říct, že někteří lidé hledají v sexu dobrodružství. No a jiní jenom důkaz, že ještě existuje něco, co se nedá dělat přes aplikaci.
1: Fajn. Tohle

0: Krátce před 3:15 odpoledne na Fajnu dohrává Sub Focus jeho Elevate. Jo, tak někdy dáme určitě kafe. Jak už jsme si říkali, zákeřná věta, která se řekne ze slušnosti a přitom vlastně neexistuje, nikdy se nenaplní. A mě zajímalo, jaký další zákeřný věty tady máme, který se nám v té společnosti tak trošku usídlili a máme pocit, že jakoby můžeme používat jako automaticky a přitom je nemusíme naplňovat, což je trošku divný. Píšete třeba větu, jo, určitě se domluvíme. Jo, někdy můžeme něco podniknout. Jo, napiš, až budeš mít čas. Určitě se ozvu. A nejvíc úplně věta, která mě fakt jako píchla a je pravda, že se fakt používá a slýchávám ji z ní. Jo, hele, někdy ti to oplatím. Někdy ti to vrátím. To vlastně se taky řekne tak jenom jako, aby se to řeklo, jo. A přitom se to nikdy jako nestane. Musíme se někdy vidět. Jak je tam podle mě slovo někdy, tak je to nikdy. Možná by lidi měli říkat, musíme se nikdy vidět. Možná představte si ty situace, kdyby to fakt bylo, že bychom říkali jako pravdu, jak by to jako vypadalo. Že prostě byste se rozloučili po schůzce a řekli byste si, hele, tak určitě se ti neozvu, jo? Ahoj. Hele, nikdy ti to neoplatím. Hele, určitě nikdy nic nepodniknem. Ahoj. Jo, jako najednou by ta pravda trošku byla divná. A přitom je divný, že používáme něco a nikdy to nejsme schopni splnit. No jo, zvláštní. Music Boost.
1: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
2: Atención, señoras y señores!
1: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
1: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
3: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
4: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti,
6: já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
8: Bude vejdán.
9: Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
12: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
11: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
12: A můžete využít i výhodné financování.
11: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.

Kingdom on Fire nám dohrál na fajnu a byl to taky zároveň náš poslední společný song. Já vám děkuju za dnešní společně strávený čas a hlavně si užijte prodloužený víkend. A jestli musíte být v práci, tak na vás myslíme a budeme tady pro vás i samozřejmě o víkendu, ale vy to dáte. No a v úterý opět Music Boost se mnou 9.00. A pamatujte, v úterý budu zase jenom vaše. Teď už tady Swims i Lose Control. Tak ahoj.

0: nejlepší z rádia. Fajn. A momenty, který musíš vidět.
1: Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
4: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv vůz osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme prodej. Papírování i záruky jdou za námi a při protiúčtu přidáme bonus.
5: Auto Opat. Výkup a prodej vozidel bez starostí.
6: Under Armour makes you better.
7: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
8: JN Interiér.
9: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
10: I táta přece vaří.
2: JN Interiér. To je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
9: www.jenointeriér.cz.
0: Jsme online.
1: Jsme na DAB+.
0: Jsme v aplikaci Radia.cz. Hot News.
11: Hezký odpoledne, tady Adam. Evropa podle nový zprávy Evropské obranné agentury nestíhá posilovat obranu tak rychle, aby byla do roku 2030 připravená na případný konflikt s Ruskem. Problém má být hlavně v protivzdušné obraně, zásobách munice, dronech a pozemních silách. Evropská unie sice do obrany investuje víc než dřív, podle agentury to ale pořád nestačí. Macklemore vyráží na vlastní světový turné s názvem Free Palestine. Oznámil ho potom, co byl kvůli svým propalestinským výrokům odstraněnej z turné Eda Sheerana. První koncerty odehraje už příští měsíc v Evropě. Vítěžek z turné chce poslat organizacím, který podporují Palestince. Drby nám možná pomáhají víc, než si myslíme. Podle německé novinářky a spisovatelky totiž nejde jen o řešení cizích životů. Když si mezi sebou předáváme informace o dalších lidech, upevňujeme tím podlení vztahy a zároveň zjišťujeme, jaký hodnoty má naše okolí. Upozorňuje ale, že je důležitý rozlišovat drb od pomluvy, která už někoho přímo shazuje.
0: Fajn.
12: Christy. Please welcome to the stage.
13: Mike check. Páteček je tady, náš oblíbený den v týdnu, bláznivý svátek, takže ho máme všichni. Pojďme to rozjet. Fajn warm-up s Christy je tady. 4 hoďky a vy víte, že já jsem manažerka zábavy, takže jdem na to. Return Nightcrawl s Mufasa Hype Man Friday.
14: It's Friday then.

Michael Jackson, Beat It, takhle při pátečku na fajnou 13.15. A víte, co nechápu? Lidi, co mají jako domácí mazlíčky pavouky. Ale přitom se ukazuje, že některý pavouci jsou fakt vyloženě stavěný na to bydlet s náma v bytě. My je vyhazujeme ven, my ostatní nemilovníci pavouků a arachnofobici, vyhazujeme pavouky v oknama, dveřma, ale oni se vždycky vrátí zase jinýma oknama a dveřma. A je to proto, že jsou fakt rádi uvnitř. Některý pavouci prostě patří domů, což teda já slyším velice nerada, ale zase pokud třeba vaše dítě touží po domácím mazlíčkovi, můžete mu říct, že to bude ten pavouk v koutě koupelny. Protože, jak jsem zjistila, některý lidi si ty pavouky, který nechovají úmyslně, ty, který přilezou zvenku, dokonce pojmenovávají. Že třeba objevili v ložnici pavouka, tak si řeknou, hele, dám mu jméno Karel. A pak ty lidi potkáte a oni s naprostým klidem, když třeba přijdete k ním domů na návštěvu a vidíte tam toho pavouka, tak vám řeknou, jo, to je Karel, ten tam bydlí už od října, chytá mouchy. A nebo bacha, neplaš bedřicha. A vždycky mají ty pavouci takhle specifický jména. Tak mě zajímá, máte doma někdo pavouka, kterýho jste pojmenovali, který tam s váma prostě bydlí a akceptujete ho jako spolubydlu? Jestli jo, tak já to nepřijdu na návštěvu, ale napište mi to jméno určitě. 724-634-634. Jaký doma máte pavouky? Výborný téma takhle při pátku. A k tomu Šimon Ob, Save My Soul, protože já teď rozhodně zachránit potřebuju.

0: Alex Warren, Burning Down. Tenhle song jste právě slyšeli u nás na Fajnu a jdeme společně pojmenovávat pavouky. Protože jsme si říkali, že některý pavouci jsou prej vyloženě určený k tomu, aby se schovávali v bytech. Ano, bohužel pro nás arachnofobiky, ale zkusíme si to aspoň zlepšit tím, že je pojmenujeme. Takže jsem se ptala vás, jestli si někdy takhle pavouky pojmenováváte. Danča píše, pavouků se doma všichni bojíme, ale máme to jako terapii. V teráriu máme sklípka na lávinku a skákavku Pumpkin. Částečně to i funguje pro práci s psychikou, ale stále je to výzva. Teda klobouk dolů, bát se pavouků a rovnou mít dva doma, vyloženě je chovat, to je něco. No a pak tady máme... pro mě je pavouk noční můra, mám těžkou arachnofobii, takže vím určitě, že jako mazlíčka si ho nepořídím. Nicméně na ně mám kliku a vždycky, když si na nějakýho vzpomenu, tak na mě druhý den číhá. Naposledy to byl pokoutník. Každopádně, ať je to křižák, pokoutník či jiná osminohá bestie, vždycky je to Karel, píše Pavlínka z Roudnice. Takže všichni pavouci jsou Karel. Pak Péťa má pavouka za postelí, ale nenapsala, jak ho pojmenovala. No a na závěr tady zpráva od Rendy. Ahoj, jelikož se ženou bydlíme v lese, pavouci nejsou jedinými zvířátky, co se nám snaží dostat do domu. Pavoukům říkáme Pepa a pak mají přívlastek. Velký, tlustý, chlupatý. Takže jsou to samý pepíci. No a teď ještě úplně čerstvá zpráva, co došla. Hanka píše, ahoj, máme doma pavoučici, jmenuje se Johana. Johana s dlouhýma nohama. Ježiš, to je super. Dobře, takže jestli dneska uvidím doma nějakýho pavouka s dlouhýma nohama, beru tuhle přezdívku jako inspiraci. Děkuju vám, já myslím, že teď, když ty pavouky takhle pojmenujeme, tak pak nebude tolik důvodů se jich bát, ne? Takže to dneska zkuste a my zkusíme za chvilku další track. Harry Styles, American Girls, tady na Fajnu.
1: Na internetu je hodně věcí.
2: Většinu z nich vidět nepotřebuješ.
1: Proto vybíráme hudbu, hosty a momenty, které stojí za tvůj čas.
2: Instagram, TikTok, YouTube.
1: Sleduj Fajn.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportál. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.

0: balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: V každém ročním období vám garážová vrata, vchodové a interiérové dveře Herman garantují tu nejvyšší kvalitu, komfort a bezpečí.
2: Nabídka variant a dekorů je ohromující, s garancí rychlého dodání. Provedení je jediné, to nejlepší.
1: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
2: Více na www.hormann.cz.
1: Herman. Jistota na celý život.
3: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
7: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
8: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
7: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
8: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
7: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
8: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
7: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: It's my house.
1: Florida je song My House. Právě teď na fajnou půl druhý páteček. Naprosto ideální soundtrack. A teď oficiální návod, jak si totálně zničit vztah během pár zpráv. Na internetu totiž jsou teď zase virální testy věrnosti. A je to větší bizár než kdy dřív. Asi všichni jsme někdy zažili situaci, kdy si někdo chtěl otestovat věrnost svého partnera. Většinou po staru se to dělalo tak, že jste řekli kámošce, nebo jste si sami založili falešný profil. Ale teď je z toho regulární biznis. Vy můžete poslat peníze cizím profesionálním testerkám. Jo, může to být vaše vysněné povolání, testovat něčí věrnost. No a tyhle holky pak těm partnerům píšou do zpráv, házejí jim tam fotky a snaží se vytáhnout na rande. Ta testerka teda pošle screenshoty té konverzace té paní, co si to objednala, nebo tomu pánovi, schrábne za to peníze. No a ten pár má pravděpodobně doma krizi. Pokud ten daný člověk neodpověděl, že vůbec nemá zájem a má partnera, tak je bohužel problém na stole. Jenomže psychologové se hroutí a já taky. Protože ve chvíli, kdy platíte cizímu člověku za to, aby balil vašeho partnera, jakmile do vztahu přijde tahle situace, tak už to znamená, že ten vztah nejde zachránit. On už neleží na jipce. To už je po smrti přece. Já nevím, nechápu to. Nerozumím tomu. Ale napište mi, jestli jste někdy zkoušeli testovat věrnost svého partnera. Ať už to byl falešný profil, kamarádka nebo nějaký jiný metody, o kterých třeba ještě ani nevím. Třeba se mi to jednou taky bude hodit. Nebo někomu, kdo zrovna poslouchá. Tak mi napište. Zkoušeli jste někdy testovat věrnost svého partnera? Pište na 724-634-634 a mezi tím nás čeká Olivia Rodrigo a její Stupid Song. Hey, I'm Olivia Rodrigo.

0: Páteční odpoledne na Fajnu a tohle byla Loi a její Red Eyes. Teď se ale pojďme podívat na testování věrnosti vašich partnerů. Zkoušeli jste to někdy? Renda píše: Ahoj Kristý, nechtěl jsem testovat věrnost své tehdejší přítelkyně, avšak stalo se. A našel jsem svého kamaráda v naší posteli i s ní. I nevyžádaná služba je služba. Jasný je, že nemám ani tu tehdejší přítelkyni a ani toho kamaráda. René. No tak tady to byl takovej vlastně, jak to Renda napsal, služba, o kterou nezažádal, ale zafungovala. Aspoň se to otestovalo, lepší na to přijít dřív než později, že jo? Nicméně díky, že jste to se mnou sdíleli, pojďme na něco veselějšího. Za chvilku další hudba, třeba Imagine Dragons, jejich Demons.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
4: Nebe Celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe Celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším.
11: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
12: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.

0: lži.
1: Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
3: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
4: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
7: Váš autorizovaný prodejce vozů Mazda? Auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
8: Music. Fine.

Like White Keys, takovej song do pohody, takhle při pátečním odpoledni. A mám pro vás trik, jak si vydělat i na novej byt. Nohy. Odpověď jsou nohy. Nebo teda minimálně ve světě Ameriky a OnlyFans, protože jedna bývalá účastnice americký reality show, která se říká Asian Goddess Cat, posunula domácí podnikání na totálně šílenou úroveň. Všichni víme, že lidi prodávají svoje nohy na fotkách, ponožky a tak dále. Už to samo o sobě je dost šílený. Ale ona místo toho, aby jenom nabízela fotky za předplatný, tak šla ještě dál. Nechala si z vlastních chodidel udělat reálnou silikonovou pomůcku pro fanoušky. Chápete to? Zatímco my si ráno oblíkáme ponožky, které mají díry na patách, třeba a doufáme, že se nebudeme muset někde zoufat, tady si paní nechala odlít vlastní prsty do gumy, nalepila na to cenovku a lidi na internetu se můžou přetrhnout, aby si ty její chodidla koupili na vlastní stolek. Noční. Proč jsme sakra chodili do školy? Proč jsem psala diplomku? Proč řešíme kariéru? Stačí si mazat nohy krémem, nalakovat nehty, udělat perikuru a poslat do fabriky odlitek. Konec konců, žijem v době, kdy nejvíc ziskový orgán vašeho těla už není mozek. Jsou to chodidla. Pojďme radši na další song. One Republic, story... One Republic, One Direction, samozřejmě. Story of my life.

Sienna Spyro a tenhle přenádherný emotivní song s názvem Great Expectation. O tom, když máte nějaký velký očekávání o lásce a ta láska třeba úplně nevychází, není opětovaná. Smutná věc, ale takhle při pátku. To takhle rozhodně nemůžem nechat, ne. Tady je přece v pátek party, takže sice jsme z první hodinu zakončili docela smutně, ale tu další odstartujeme ve velkém tempu. Třeba s Rihannou Breaking Dishes, anebo taky Kato John Turn the Lights Off. Takže party zase ladíme tady na fajnu. Zůstaňte tady mezi tím zprávy s Adamem a pak jdem bomby.

0: Vašky Flash. Fajn.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu CZ.
5: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
6: Nákupy v online shop.cz.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
6: www.onlineshop.cz.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
11: Jsme online. Jsme na DAB+. Jsme v aplikaci Rádia CZ.
12: Hezký odpoledne, tady Adam. McDonald's začíná víc sázet na kuřecí maso, hlavně kvůli rostoucí oblibě smaženého kuřete mezi mladší generací. Do roku 2030 chce proto zvýšit svůj podíl na trhu s kuřecím o 1,5% bodu. Roli ale hraje i cena. Hovězí za poslední dva roky v USA a Británii zdražilo o víc než 20%. Autobus se skoro 20 turistama kličkoval po D1 mezi Ostravou a Brnem. O nebezpečný jízdě policii upozornili řidiči, který autobus míjeli. Policisti ho pak zastavili u vražného a 63-letýmu řidiči naměřili přes 1 promile alkoholu. Zadrželi mu řidičák a zakázali mu pokračovat v jízdě. Americký veterán oslavil stý narozeniny a původně měl dostat jen 100 přání. Místní organizace totiž vyzvala lidi, aby mu jich poslali právě tolik. Výzva se ale rozšířila na sociálních sítích a nakonec dorazilo přes 4000 přáníček. Na oslavu v pečovatelském domě 5. září jich tak čekala celá hromada.
13: Fajn.
14: Ček je zde, před náma druhá společná hočka Fine Warmupu s Kristý, takže to musíme rozjet. Já doufám, že už jste rozehřátý, rozpohybovaný a teď už jenom jdeme tančit. A taky se budeme trošku povídat sami se sebou, ale o tom až za chvilku, pojďme na první song. Rihanna, Breaking Dishes.

John, turn the lights off. Tahle pecka nám právě dohrála v pátek odpoledne na Fajnu. Hádáte se někdy sami se sebou? Já miluju vědu. Věda nám vždycky dá razítko na něco, co by mohlo být považováno za absolutní šílenství, ale věda řekne, ne, jestli to děláte, tak jste v pohodě. Třeba právě, když se hádáte sami se sebou, nebo když si sami se sebou povídáte. Prej to vlastně znamená, že jste géniové. Takový to, když stojíte uprostřed obýváku, mácháte rukama, hystericky vedete monolog třeba, kde je ten ovladač, když jsem ho sem dávala. Teď vypnu sporák, no a tak dále. A zatímco vaše rodina možná už hledá to číslo na tu psychiatrii, vy jim teď můžete v klidu říct tuhle vědeckou studii, že jenom verbálně strukturujete svoje myšlenkové procesy a snižujete si hladinu kortizolu, stresového hormonu. Takže je to vlastně win-win, vítězná situace na obě strany. Prej to funguje na soustředění, na hledání věcí i jako osobní kouč před zrcadlem. Takže si prostě můžete stoupnout před zrcadlo a říct si, jsi nejlepší člověk na světě a budete. Tak, povídáte si sami se sebou a o čem nejčastěji, když už vedete tady ty monology, o čem jsou? Napište mi na 724-634-634. Jsem zvědavá, jestli si spíš takhle dáváte motivaci, nebo jestli sami sobě nadáváte, nebo jestli taky nahlas hledáte ovladač. Napište, no a mezi tím si pustíme Sombra, My Body Isn't Ready. It's somber. You're hearing my song. My body isn't ready right now.

0: Ladíte fajn pátek a jsou hity, který se prostě neoposlouchají. A tohle byl jeden z nich. Jonas Blue, Dakota, Fast Car. Ale počkejme na páteční přiznání. Ptala jsem se, kde nebo v jaký situaci si nejčastěji povídáte sami se sebou. A Radek píše něco, s čím se asi všichni dokážeme ztotožnit. Radek píše, já si vedu kompletní monology hlavně v autě v ranní špičce. Komentuju ostatní řidiče stylem, kam se cpeš ty frajere, a hned si i odpovídám. Já si myslím, že hrát si na instruktora autoškoly v autě a nadávat těm ostatním řidičům, který zrovna nedělají to, co my bychom chtěli, kdo to nikdy nedělal? Tak to můžete v tom směle pokračovat i dneska, protože na prodloužený víkend bude ta doprava asi docela ostrá, takže vám přeju pevný nervy. Klidně si u toho takhle popovídejte, ale hlavně si u toho zaspívejte, protože i to vám dokáže trošku pomoct a zbavit vás toho stresu a tlaku. Takže za chvilku Zara Larsson, Lush Life, letní song, protože taky se nám prý chystá babí léto.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech. Co právě trenduje na TikToku. Máme na fajn. Máme na fajn. Fajn. Vždycky hot. Vždycky fresh. Fajn.
2: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
3: Ale grepák, jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
1: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Žena211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211. Žena211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
1: Ty naposledy se zbál

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
2: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
1: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
2: A můžete využít i výhodné financování.
1: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
3: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
4: My name is Somber.
5: What up, it's Kehlani.
6: Hey, it's Taylor Swift.
7: Back to the hits.

Eminem sa jeho mega hit Happy práve teď dohral na Fajnu a ja doufám, že ste tleskali do rytmu, pretože ak Pharrell spívá, jestli znáte, co je štěstí, tak tleskejte a ja doufám, že vy dneska šťastní ste. Ale teď, co všechno kontrolujete předtím, než jdete z baráku? Svatá trojice, klíče, telefon, peněženka a člověk tak nějak automaticky předpokládá, že má na sobě boty. Jenomže jedna paní z Frýdku Místku tuhle kontrolu v předsíni očividně jaksi přeskočila. Nasedla totiž do městského autobusu naprosto bosá. Řidička s ní teda neměla žádný slitování. Dupla na brzdu, odmítla se rozjet a namísto ještě ke všemu zavolala policajty. Takže 51letou paní z vozu vyprovodili strážníci, jak kdyby byla nějaký nebezpečný recidivista. Možná jí ty nohy smrdily, pak by se to dalo pochopit, ale spíš tak ráno, od rána přemýšlím nad tím, jak se stane, že odejdete z baráku bez bot. Já chápu, že zapomenete deštník, svačinu, brejle, ale že zamknete byt, sejdete třeba tři patra po studených kachličkách, přejdete chodník, štěrk, kočičí hlavy a v tu dobu vám to pořád ještě nedojde. V jakém vesmíru si neuvědomíte, že nemáte podrážku? Já chápu, že se třeba stane, že vyjdete v přezuvkách, v pantoflích, v botách, ve kterých jste vyjít ven úplně nechtěli. Ale bosy. Stalo se vám někdy, že jste vyšli ven v botech, které úplně nebyly určený na to chodit ven? Třeba v přezuvkách, pantoflích, papučích, anebo dokonce úplně takhle na bosky? Napište mi 724634634, třeba v tom tu chudinku paní z Frýdku Místku necháme o samotě. Napište a k tomu si pustíme Martina Garrixe, Eda Sheerana a jejich Repeat It. Hey, it's Martin Garrix. Hey, what's up, this is Ed Sheeran. The biggest challenge for us was to combine.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. Právě teď na fajnu 14.43 a posvítíme si na vaše přezuvky, jestli jste někdy náhodou vyšli ven bez bot nebo v jiných botách, než ve kterých byste měli chodit ven, jako se to stalo tý paní ve frýdku místku, která teda byla úplně bosa a vyhodili ji kvůli tomu z autobusu. Mára píše, čau, jednou mi nedošlo, že mám pantofle a zrovna jsem musel někam odjet a nebyl čas si skočit pro normální boty. Takže jsem řídil v pantoflích, nedoporučuju. Po chvíli jsem je sundal a řídil bos. Řídit bos mi přijde možná ještě horší než v těch pantoflích, ale chápu, byla to zoufalá situace, ty si žádají zoufalé činy. No a pak tady zpráva od Adama. Ahoj, fajn, večer chodím venček psi v županu a lidi se mě ptají, jestli pod tím županem něco mám. Samozřejmě, že jsem oblečený, ale oni to nechápou. Já se nedivím, já potkat večer týpka v županu, tak si myslím, Bůh ví co, možná i volám policajty. No a na závěr tady ještě někdo psal, že se mu stalo, že šel ze školy na oběd. V přezuvkách, ne bez bot, ale v přezuvkách. To je podle mě častý problém. Ve škole takhle automaticky vyjít v přezuvkách. Komu se to nikdy nestalo? Já děkuju, že jste to se mnou sdíleli, hlavně s tou paní. Paní ve frýdku místku teď ví, že v tom chudinka není sama. Že každý jsme třeba někdy se takhle zapomněli. No a co na tom? Pojďme radši na další song. The Chemical Brothers, jich go. To bude dávka energie, kterou všichni potřebujeme. Za chvilku tady na fajnu.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Už zas přihlížíš, jak ti v nákupáku mizí celá vejplata? Nechtěl bych. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Kupujete nebo už máte nový vůz Škoda? Sjednejte si k němu také předplacený servis. Nemusíte řešit změny cen za díly a práci, získáte prokazatelnou historii vozu a když auto prodáte, služba přejde na nového majitele. Sjednejte si Škoda předplacený servis a až na 5 let máte vystaráno.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka. Váš autorizovaný servisní partner Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: Když do tří počítáte do stres, když vám v žilách koluje mojito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
10: La Tropical!
9: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny, bereme i multisportky.
10: Yeso!
9: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
11: No to, že seš mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
12: www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

Malcolm Todd, jeho Earrings. Tenhle track jste právě slyšeli na Fajnu 14.53. A pokud jste ten typ lidí, který mají v telefonu fotky jídla nebo roztomilých zvířátek, vaše chvíle slávy je teď tady. Biologové totiž rozjeli projekt, do kterého potřebují právě nás, obyčejní lidi, kteří mají telefon. Až doteď museli vědci zkoumat jídelníček zvířat tak, že se doslova hodiny hrabali ve zvířecích, no vy víte čem. Prostě v tom, co jim prošlo střevama a tak dále. Teď ale stačí jediná věc. Když v parku třeba potkáte veverku s piškotem, nebo holuba, co tam bojuje s půlkou langoše, kterou tam někdo zahodil, stačí, když vytáhnete mobil, cvaknete to a nahrajete to do speciální aplikace. Oni z toho pak složí globální mapu potravního řetězce a my si můžeme gratulovat, že jsme posunuli lidský poznání o krok dál. Jenom je možná důležitý zmínit jednu věc. Neznamená to, že ode dneška budete doma tajně fotit svoje partnery nebo spolubydlící, když ve dvě ráno udělají nálet na ledničku. I když třeba váš přítel stojí v trenkách u otevřených dvířek a připomíná tím způsobem, jakým se tam krmí nějaký zvířátko, tohle vědci do toho potravního řetězce úplně nepotřebujou, jo? Venku můžete fotit o 106, ale rodinu u nočního krmení, prosím vás, nechte radši v klidu.

0: Jayla nám všem připomněla, že ty nejlepší lidi nemusí být nutně v LA, ale jste to vy všichni, takže doufám, že takhle se teď cítíte po téhle písničce tady na Fajnu a zároveň nám zakončila druhou společnou hoďku, tyhle páteční party, která ale rozhodně nekončí. Tenhle vlak jede dál, vy to víte, já to vím, takže nezastavujeme. Mezi tím zprávy s Matějem a pak zase zpět k hudbě, třeba Coldplay, Sky Full of Stars, to bude na chvilku pohodička, ale nebojte, pak zas přijde party, takže zůstaňte tady na Fajnu.
1: Fajn. Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: To je boží kuchyň.
5: A jak je praktická.
6: JN Interiér. Osvědčený český výrobce kuchyní a nábytku.
4: Taky si vyberete tu nejkuchyň.
5: Je skvělá. Viď, Jardo.
6: www.jninteriér.cz.
7: Využijte váš prostor.
8: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.

0: Fajn.
1: Mami, proč máme všechno od konceptu?
2: To jen se zeptej tatínka.
3: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
4: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Jsme online. Jsme na DAB+.
6: Jsme v aplikaci Rádia.cz.
7: Na hodinkách jedna minutka po třetí. To je čas, aby nám Matěj řekl, jak si tady žijeme.
8: Volodymyr Zelenský si během zasedání OSN rejpnul do ruských novinářů. Když se ho opakovaně ptali, kdy přijede do Moskvy jednat s Vladimírem Putinem, odpověděl stručně: na raketě. Šlo o sarkastickou reakci na dlouhodobý požadavek Kremlu, aby se případný setkání obou prezidentů konalo právě v Moskvě. Školní jídelna v Újezdu nad Lesy použila do uhlířských špaget 6 dní prošlý vejce. Zjistila to pražská hygiena. Po jídle onemocnělo asi 250 dětí i dospělých. 41 lidí skončilo v nemocnici a u 18 z nich už testy potvrdili salmonelózu. Jestli ale byly zdrojem nákazy právě prošlý vejce, musí hygienici ještě definitivně potvrdit. A do Prahy příští rok přijede Lizzie McAlpine. Zpěvačka, kterou proslavil hlavně vydání hit Ceilings, vystoupí 14. března v klubu Sasazu v rámci svýho The Over Country Tour. Přiveze jí úplně nový čtvrtý album Angel a vstupenky jdou do prodeje 2. října.
9: Fajn.
7: Páteček, warm-up, fajn a Kristý. Lepší kombinace není, takže si to pojďme pořádně užít. Před náma další společná hoďka téhle party, ve který se mimo jiné taky dozvíte, co dělat, nebo nedělat, nebo co to znamená, nebo neznamená, když se vám zdá o vašich bývalých partnerech. Drama, tak už za chvilku, ale teď pojďme ještě na uklidňující song. Coldplay a jejich... To jste určitě poznali. Sky full of stars. Pojďte si to vychutnat.

její Dead Dance vás stoprocentně právě probudil z odpolední únavy tady na Fajnu. A přiznejte se, páteční čas na přiznání, s kolika lidma jste se dneska v noci líbali. A myslím ve svý hlavě, protože někdy jsou ty sny nevyspytatelný, někdy se vám tam objevují lidi z minulosti, třeba vaši bývalí partneři. A věda říká, že je to v pohodě, jo? Psychologové i výzkumy mají jasno. Tyhle spicy, pikantní sny o cizích lidech nebo ex-partnerech má naprostá většina populace. A je to normální. Náš mozek si tím netvoří skrytý plán na nevěru. To ne. Ale sny jsou takový podivný mix starých vzpomínek, emocí, náhodných asociací. No a ten největší paradox na tom je, že i když jste ve stabilním vztahu a zdá se vám nějaký takovejhle pikantní sen s někým jiným, může to naopak zvýšit pocit blízkosti k tomu vašemu aktuálnímu partnerovi. Takže místo paniky a výčitek svědomí si můžete v klidu říct, že je to v pohodě, teda pokud se vám v ložnici nezjevuje ten samej člověk každou noc jak noční můra, to už by možná trošku zavánilo nějakým nebezpečím, ale jinak v pořádku. Ale ptám se vás, kdo nejvíc absurdní nebo nečekaný se vám někdy objevil takhle lehce pikantním snu? Byl to bývalý partner, třeba nějaká celebrita, kolega z práce, šéf, spolužák, co já vím. Napište mi, koho jste takhle měli ve snu nečekaně a ideálně, pokud to byl spicy sen. 724634634. No a než se mi přiznáte, tak vám pustím Viktora Kala a Greje 256, jejich Jak vypadá den.

Clock, Clock a Born Again. Track, který jste právě teď doposlouchali tady na Fajnu 15.21. A my se jdeme podívat do vašich ložnic. Teda ne tak úplně, ale ptala jsem se, jestli se vám někdy zdal nějaký pikantní spicy sen s někým, koho znáte nebo neznáte, s někým ideálně nečekaným, protože prý to je normální a má je ve společnosti takovýhle sny víc lidí, než si třeba myslíme. A zaujala mě nejvíc Káťa, protože Káťa píše: ahoj, já jsem takhle ve snu měla svýho šéfa a po pár měsících se to stalo realitou. Ukázalo se, že se mu tyhle sny zdály taky. Teda tak to už je normálně nějaký kouzlo. Oba dva měli ty stejný, podobný spicy sny s tím druhým a nakonec se to stalo realitou. Tak teď se teda bojím, aby všechny tyhle sny jednou nebyly realitou. A pak ještě tady zpráva od Josefa. Jednou jsem měl spicy sen s neznámou vysněnou ženou. Doteď si pamatuju, jak vypadala, jak se chovala a co mě k ní tak přitahovalo. A můžu říct, že do dnešního dne moje oči hledají ten obličej, postavu a appeal, vy víte, jaký appeal. No neúspěšně, Josefe, jednou jí najdeš. Když se to povedlo Hance, který to vyšlo i v realitě, ten sen, tak já věřím, že taky může vyjít i Josefovi, anebo komukoliv z vás. Tak doufám, že dneska se vám budou zdát další takovýhle pikantní sny a si máme i nadále o čem povídat, ale teď rozhodně ještě není čas spát. Pokračujeme v páteční party, za chvilku třeba se Sky Newman, F-U-U-F. Tenhle song tady na Fajnu.

0: sleduj Fajn.
1: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
2: Atención, señoras y señores!
3: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
2: Yeso!
3: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
2: La Tropical!
4: Jsem hrdina.
5: Co tady blbneš?
4: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
5: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
4: Vše na 211.cz.
5: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
4: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
6: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
7: Trenírkarna.cz.
8: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Moderní plechové zahradní domky Herman vám garantují tu nejvyšší kvalitu, dlouhou životnost a precizní provedení pro každé roční období.
10: Design je nadčasový a kombinace různých stylů, velikostí, barev a příslušenství jsou ohromné. S garancí rychlého dodání.
9: Dopřejte si německou kvalitu za české ceny.
10: Více na www.hormann.cz.
9: Herman. Jistota na celý život.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: E-kondomy.cz. Pokud se u nás z 20 tisíc položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.

Kalič a jeho song Barcelona, díky kterýmu jsme se na chvilku přesunuli někam do Španělska. Taky vaše kočka nezná pojem osobní prostor. Zatímco většina koček si žije takový ten typický arrogantní život a na člověka se podívá jenom ve chvíli, kdy zacinkáte miskou s granulema, tak existuje special kategorie. Říká se jim velkrokočky, nebo hezky po česku kočky na suchej zip. A to je přesně ten typ mazlíčka, který za váma chodí z pokoje do pokoje jako ocásek, lehá si vám na notebook, když pracujete, spí vám přímo na obličeji a jakmile se opovážíte jenom zavřít dveře v koupelně, tak začne hystericky strkat packy pod dveřma a řvát, jako by šlo o život. A my si u toho

říkáme, je, ona mě ta kočička tak neskutečně miluje, že bez mě nemůže ani dýchat. Jenomže biologové a veterináři teď přišli s trošku studenou sprchou. Tohle chování nemusí být vždycky láska, ale stres, nejistota, někdy dokonce i zdravotní problém. Takže bacha na to, když se z vaší nezávislý šelmy ze dne na den stane chodící náplast, může to být taky volání o pomoc. Ale kočky jsou fakt hodně specifický stvoření, tak mi napište, jakou kočičku doma máte vy. Jestli máte taky takovou nezávislou Wonder Woman, v který jste úplně ukradený, anebo jestli máte tady tu kočku na suchý zip, která vám pořád chodí za zadkem. Napište mi na 724634634, jak to máte doma vy, a k tomu si pustíme Rue Gale Wishful Thinker.

0: na 43, páteční party v plném proudu. No a taky probíráme, jestli máte klasický ignorantský kočky, kterým jste úplně jedno a myslej si, že oni jsou ty bohyně, anebo máte kočičku, která se na vás lepí jako suchej zip, protože to je prej novej typ koček. Takový ty, který vám nedají osobní prostor. Jedna zpráva za všechny, Kamča píše. Já mám kočku, kterou občas podezřívám, že je převlečený pes. Přivítá mě, umí sedni, lehni, dej pác. Radši než hraní s peříčkem na provázku má házení plyšáků, který mi nosí k nohám a čeká, až jí to znova hodím. Jinak se ráda mazlí, ale občas chce i svůj prostor. Naopak tady je Miki, který píše, máme kočičku jménem Tara. Ano, většinou si nás nevšímá, jen když položíme misku na zem, ale ačkoliv kočky nemají rády vodu, tak když mokrý vylezem z vany, tak se k nám strašně lísá. No a na závěr ještě tady, ahoj, mám takovou kočku, že mi chodí i na záchod, jakože otevřu dveře a už běží a ani mi nedovolí si sednout. No je tady těch zpráv od vás spoustu, píšete tady taky Maky, že má kocoura, který by se bez pozornosti zbláznil. A naopak kočičky, ty mají rády pozornost. Každý to má jinak, já jsem ráda, že jste mi toho napsali tolik, ani se mi to sem všechno nevejde. Každopádně pošlete dneska lásku všem svým kočičkám, obejměte je i za mě, udělejte na ně takový to č-č-č místo mě. A my si za chvilku jdem pustit další song. Silk City, Dua Lipa, Diplo, Mark Ronson, jejich Electricity, tady na Fajnu.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
4: Luxus, prostor, Mazda. Styl, dynamika, Mazda. Bonus, Mazda. Bonus až 200 000 korun a výhodné financování na Mazdu CX-60 a CX-80 s úrokem 3,99%. Využijte ho. Mazda.
5: Váš autorizovaný prodejce vozu Mazda, auto Jeremiášova na Stodulkách. Přijďte si pro svou novou Mazdu ještě dnes.
6: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
8: Nebe, celnice. Tvoje nezapomenutelná noc v centru Prahy. Drinky, hudba a skvělá atmosféra. Nebe, celnice. Tak na co čekáš? nebepraha.cz.
9: Auto z bazaru bude mít určitě nějaký skrytý vady.
10: Ale grepák. Jsem Richard Topat a ručím za to, že v našem bazaru Škoda Plus a Dazvelt Auto kupujete ojetý vůz v top stavu. K autu vám dáme roční záruku a bonus až 30 000 korun. Při využití našeho financování navíc přidáme voucher v hodnotě 12 000 korun.
11: Auto Opat. Ojetý vůz s jistotami nového.

0: Prodigy.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Hey, I'm Gracie Abrams.
3: It's Olivia Rodrigo.
4: Please make some noise.
5: My name is Summer.
6: Welcome to the show.
7: Jo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn. Vždycky hot?
7: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.

Pátek na fajnu a tohle byla Tiffany Iris a její Vertigo. No a od příštího roku budou možná Alvin a Chipmunkové mutovat a tenhle zvuk už nikdy neuslyšíte. Evropská komise totiž oznámila, že od příštího roku zakáže volný prodej rajského plynu. Tak mi řekněte, jak potom v Hollywoodu natočej ten nový díl Alvin a Chipmunkové. Z večerek a automatů definitivně zmizejí takový ty velký party lahve, ze kterých jsme všichni vypouštěli balonky do svých úst, abychom potom toho Alvina mohli napodobovat. Ale co teď budou dělat v tom filmovém průmyslu? Já si to představuju tak, že když potřebovali nadabovat Alvina a Chipmunky, tak si cucli trošku toho plynu a pak už to jelo. Pak to bylo, Alvine, my jsme veverky, no ale co teď? Teď to bude, jak když Alvin a Chipmunkové prošli pubertou a budou mít hluboký chraplavý hlas. A podle mě by se možná mohli dát na rap, že by další díl byl Alvin a Chipmunkové ve světě hiphopu a rapu. Kdo ví? Každopádně pokud byste si chtěli ještě někdy vyzkoušet tenhle balonkový hlas, stihněte to ještě tenhle rok, pár měsíců máte, no a potom už budeme všichni jenom repovat. Ještě předtím, než budeme ale repovat tady, tak si zahrajeme Pink Panthers, Zaru Larson a jejich Stateside.

0: Ladíte fajn a tohle byla Pink Panthers v kombinaci se Zarou Larson. Duo, který jsme nevěděli, že potřebujeme, ale potřebovali jsme. Takhle na závěr naší společný třetí hočky. Jo, třetí za náma. A tohle byl track Stateside. Ale před náma další nabitý songy. Třeba Kellyn a Casanova Bulhary, jejich Balkan Paradise. Nebo taky Viz DMC, Bizhany, Show Me Love. Tahle páteční party na fajnu pokračuje, takže rozhodně tady zůstaňte. Mezi tím jenom zprávy s Matějem a pak jedeme dál.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku? Máme na fajn. Máme na fajn. Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn. Under Armour makes you better. Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Palladium, Chodov a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
2: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
5: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
7: Mami, proč máme všechno od konceptu?
8: To jen se zeptej tatínka.
9: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
10: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
1: Jsme online.
11: Online.
12: Jsme na DAB+. Plus.
1: Jsme v aplikaci Rádia CZ.
0: Na hodinkách 1:04. To je čas dozvědět se, kde se co šustne společně s Matějem.
13: Vláda chce k pravidelné valorizaci důchodů podle inflace a růstu mezd přidat ještě další bonus navázaný čistě na věk. Od 80 by penzistům každých 5 let přibylo dalších 500 korun měsíčně. Ve stovce by to pak byla tisícovka měsíčně. Opozice návrh kritizuje jako předvolební dárek a tvrdí, že stát by spíš měl víc investovat do sociálních a zdravotních služeb pro seniory. Cena nafty v Česku je těsně pod historickým rekordem a podle analytiků může během pár dnů překonat 50 korun za litr. Benzín je teď v průměru za necelých 46 korun a taky dál zdražuje. Od října proto vláda znovu zavede regulaci marží čerpacích stanic a u nafty sníží spotřební daň, což by jí při plném promítnutí mohlo zlevnit asi o 2 koruny a 35 halířů. A světový hit parády momentálně válcuje slovenská zpěvačka Adéla. Její songy Nicole Kidman a Ain't in LA se dostaly mezi 5 nejposlouchanějších skladeb na světě a v americkém žebříčku se Nicole Kidman vyšplhala dokonce na jedničku. Adéla se tak v žebříčcích drží vedle jmen jako je Karol G, Justin Bieber nebo Olivia Rodrigo.
1: Fine.
0: Páteční warm-up jde do finále. Já vás všichni moc zdravím. Moje jméno je Kristý a jak vy víte, jsem taková samozvaná ředitelka páteční zábavy. Takže pojďme rozjet tuhle party. Pokračujeme v tom, co jsme načali. Já doufám, že máte dobrou náladu. A pokud ne, tak teď. teď to rozproudíme. První song na cestě, Kelin, Casanova Bulhár a jejich Balkan Paradise.

pohodovej pátek na fajnu s pohodovejma songama. Tohle byla Taylor Swift, Fate of Ophelia. A blíží se nám ten vytoužený prodloužený víkend. A pokud nemáte co dělat, mám pro vás jeden nápad. Na našem YouTube totiž můžete najít nový díly podcastu Posedlí. Pokud si to pamatujete, jo, my všichni jsme teď na podzim posedlí všema reality show. Máme Love Island, máme Zrádce, nevíme na co koukat dřív, ale u nás na YouTube k tomu najdete special podcastový rozhovory. Je tam Jitka a Monika ze Zrádců, je tam Amálie z Love Islandu a taky Johnny z Love Islandu. Takže se možná dozvíte, jak to je s tím padelem nebo paddleboardingem. Prostě se dozvíte nějaký spicy zákulisní informace, který se třeba nikdy jinde nedozvíte. Takže plán na víkend jasný, samozřejmě proložte to nějakou party, nějakou akcí, ale mrkněte na ty podcasty, protože to, co někdy ti hosti provalí tady u nás na fajnu. No, já vám to nechci spoilerovat, jenom vám říkám, že je to dobrý, takže šup na náš Instagram, teda takhle. Na Instagramu najdete reelska části, který rozhodně taky zkoukněte, no ale na YouTube najdete celý ten podcast. Takže mrkněte na to a ideálně nám napište, co na to říkáte. Teď ale pojďme zpátky k hudbě, plán na víkend zařízený, takže teď už můžeme jenom tančit. Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear, právě teď tady na fajnou.

0: svůj vlastní sound.
1: Nový songy, nová energie.
0: Nový důvod dát to na hlas. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby pro všechny, co nechtějí jen přežít den, ale mít někdec správnej vibe.
1: Na cestě k vodě, ve městě.
0: Na party, v autě, v hlavě. Tohle
1: je soundtrack tvýho života.
0: Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.
1: Vždycky fresh. Fajn. I've been waiting all night for you to tell me what you

0: Rudimental to pořádně rozjeli se songem Waiting All Night a já doufám, že vy jste to v pátek taky rozjeli, protože v rozjíždění budem pokračovat. Stein27 vydal nový song. Čekali jsme na to 100%. Ten song se jmenuje Toulavej pes. Stein říká, že právě je posílaný i tak všem, který se někdy v životě cítili ztracený, jako ty toulaví psy, jak ten název napovídá. Ale já si myslím, že nemá smysl to okecávat, že nejvíce toho dozvíte z té samotné písně. Takže si tenhle song za chvilku pustíme. Ukázka, abyste si to dokázali představit, naladit se na ten mod a za chviličku si tuhle novinku pustíme tady u nás na Fajnu. Tak rozhodně zůstaňte.
1: Co je hot v hitparádách? Co letí ve streamech? Co právě trenduje na TikToku?

0: drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
1: Pozor, pozor! Hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
0: Zoopark Zelčí. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka nabídne špičkovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůně metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
9: Mid-season sale na eobuv.cz. Získejte slevu do minus 35% při nákupu na 1899 korun z Morio Club Gold. Navíc získáte 10% cashback. Akce platí jen do 5. října na eobuv.cz a v aplikaci.
10: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede.

Slater a Hit Dance. Právě teď dohrál na Fajnou 16.36. A ptám se, proč brečet sám, když můžete brečet s tisícema dalších lidí? Na internetu teď totiž kolujou videa ze zahajovacího koncertu Tour Nila Horana, bývalého člena One Direction, který se odehrával v Birminghamu, a z těch momentů docela mrazí po těle, protože Nile tam po tomhle svém dojemném songu vzkázal poctu, nebo spíš vzdal poctu svýmu parťákovi z One Direction, zesnulýmu Liamovi Payneovi, a z repráku do té stichlý haly pustil jeho hlas, kde Liam vzpomíná na začátek kapely. No a asi si dokážete představit, co to udělalo s publikem. Tam nebrečeli jenom fanoušci v prvních řadách, tam brečela regulárně celá aréna. A já jsem si říkala, že vlastně na pláči na koncertě je něco docela očistného. Zatímco doma si tu smutnou písničku pustíte o samotě, utřete si slzu do polštáře, stát v davu desítek tisíc lidí, kde vás spojuje ta vzpomínka na dětství, stesk třeba po někom, kdo odešel, nebo prostě jenom ta brutální euforie, že nejste sami v tom, kdo prožívá ty emoce. To vás sundá, i kdybyste měli emoce z kamene. Vychutnat si tyhle dojemné momenty na koncertě. Tak se ptám vás, kdy jste naposledy brečeli na koncertě, nebo jestli jste někdy vůbec brečeli na koncertě, tak na jakém koncertě to bylo? A co vás donutilo se rozbrečet? Jestli to byl ten text, vzpomínka, nebo na vás dorazila ta atmosféra v hale? Napište mi svoje dojemné koncertní vzpomínky do zpráv na 724-634-634, ale samozřejmě nezůstaneme jenom tady u toho dojímání, protože to musíme ještě trošku rozjet. Lady Gaga, Abrakadabra, právě teď na Fajnu.

0: Ladíte Fajn, a pokud jste právě na cestě domů, z práce, ze školy, odkudkoliv, tak tohle byl song přesně pro vás. Nico Santos Home Part 2. Taková pohodička, ale teď jdeme trošku plakat, protože jsem se vás ptala, jestli jste někdy na nějakém koncertě brečeli a proč. A píše tady Klárka. Ahoj, já jsem brečela na koncertě Adele, protože ty její písničky jsou prostě tak dojemný, že to jinak nejde. Chápu, na koncertě Adele bych taky brečela. Doteď mě mrzí, že jsem tam nebyla. Možná z toho taky brečím. No a potom mě tady ještě zaujala zpráva od Luci. A Luca píše, že brečela na koncertě Harryho Stylese, když si vzpomněla, že už nikdy neuvidí One Direction v plný sestavě. No tak to bylo tematický. Trošku to v nás některých možná vyvolalo smutek, ale já dneska smutek nechci. Jo, je pátek, tak pojďme tuhle kapitulu uzavřít a pojďme se vrátit zpátky do party nálože. Protože za chvilku nás čeká třeba Eagle, Ultranate a Email Angel Moving to the Sun. S tímhle songem se přesuneme někam do léta na drinčík. Ideální nálada na pátek. Za chvilku tady na Fajnu.
1: Fajn. Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
4: KFC ti zase nabízí víc.
5: MacBooky Neo,
4: iPhone 17,
5: laserové projektory,
4: sluchátka Apple Beats
5: a stovky dalších cen.
4: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
5: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
4: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
8: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
9: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
10: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
11: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
12: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
11: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
12: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
11: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
12: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
11: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
13: Fajn, vždycky hot, vždycky hity. Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci Fajn.
14: This is Bruno Mars.
15: I'm Olivia Dean.
16: It's Sabrina Carpenter.
17: Music.
18: Fajn.

0: Olivia Rodrigo, její Stupid Song. To byla písnička, kterou si dáme takhle, nebo kterou jsme si dali takhle na závěr na fajnou ve warm-upu. A vy víte proč. Blíží se totiž 5. hodina a to znamená, že...
1: Čas běží rychle, když se člověk dobře baví.
0: Čas běžel hodně rychle, my jsme se bavili celý týden od pondělka do pátku, uteklo to jak nic. No a před náma prodloužený víkend. A to se teprve budem bavit. Já na vás spoléhám, pořádně si to užijte, ať už se chystáte kamkoliv. Já se chystám na koncert Iza do Outůčka, takže doufám, že tam s některýma z vás uvidím. Teď jdu domů trénovat texty, ať to tam zítra pořádně rozjedem, nebo v neděli. Mějte se moc hezky, užijte si ten prodloužený víkend, odpočiňte si, rozjeďte to, ať si máme i o čem povídat v příštím týdnu. No a slyšíme se zase v úterý. Takže příští týden od úterý do pátka, od 1 do 5, klasika. Teď už to tady ale předávám Žampikovi, se kterým to bude nabušená 1 hodina. Jo. Jenom jedna, ale totálně nabitá energií. A potom zase Soňa a její New Music Show, ve který si budete moct poslechnout nějaký nový pecky, který vám třeba tenhle týden unikly. Takže se rozhodně máte na co těšit. Já se na vás těším příští týden. Mějte se krásně, posílám pusu a ode mě poslední song. Shakira, Burna Boy, Daj Daj, ať to pořádně roztancujete. Tak pa, bye babes.

0: Jindra Jampa. You know now. Tempest dobrý hudby.
1: To je jak drink bez ledu.
0: Fajn ti dává nejvíc skvělý hudby. Nejvíc energie a vibe, co tě bude.

0: každý den vstupuji za mříže. Ne proto, že musím, ale protože chci chránit společnost. Práce ve věznici není pro každého. Ale pokud máte odvahu, respekt a smysl pro spravedlnost, je to práce právě pro vás. Vězeňská služba. Přidej se k těm, co dělají víc než jen práci.
1: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
3: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
4: Připadáš si ve značkových hadrech jako větší chlap? No, jak myslíš? Já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
9: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
8: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
9: A můžete využít i výhodné financování.
8: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
10: Fine Drive.
11: Fine.
10: Fine Drive.
11: Jindra Žampa.
10: Jindra Žampa.
12: OK, 17. hodina odbyla, to znamená, že startuje Fine Drive. Nabitá hodinka je před náma. Zbystřete všichni, kdo si povídáte sami pro sebe. Za chvilku vám řeknu, jestli jste magoři, anebo ne. Do té doby bude Ray hledat svýho manžela právě teď na Fine.

posloucháte Fajn v pátoček 25. září za Majkem Jindra a lidi, přistihli jste se někdy, že si doma normálně nahlas povídáte sami se sebou? Hele, uklidním vás, není to automaticky nic divného. Když si třeba nahlas říkáte, co musíte udělat, přemýšlíte nad nějakým problémem nebo se sami povzbuzujete, může vám to pomoci srovnat myšlenky a soustředit se. Neznamená to automaticky, že jste úplný magoři. Horší je spíš to, když je ten vnitřní dialog pořád jenom ve stylu jsem úplnej blbec, já tohle nedokážu, to už je ta horší varianta. Hele, upřímně, napište mi, mluvíte si sami se sebou, anebo by vás to nikdy nenapadlo a vůbec to neděláte? Napište mi to na 724 634 634.

0: lásky.
1: Benson Boone nám právě teď dohrál na Fajnu. Tohle to je Fajn Drive a já jsem se vás ptal na to, ať se upřímně přiznáte k tomu, jestli si povídáte sami se sebou, a nebo ne. Protože to, že si sami povídáme se sebou, nemusí nutně znamenat, že jsme úplní blázni. Naopak si tím můžeme třeba líp srovnat myšlenky. Verča napsala: doma úplně běžně, hlavně když něco hledám a nemůžu to najít, tak si to takhle postupně vytrasuju a nakonec to najdu. Jo, to je dobrý, to někdy musím zkusit. Tomáš napsal: já mluvím sám se sebou furt, ale už se mi několikrát stalo, že mě u toho někdo načapal, ten jejich pohled je potom k nezaplacení. Hele, za mě si myslím, že člověk musí dělat jakože nic. A Nikča napsala: jo, ale když jsem doma sama, na veřejnosti bych se propadla hambou. Hele, proč by ne? Aspoň by tě asi nikdo neotravoval, kdyby viděl, jak si povídáš neustále sama pro sebe. Hele, za chvilku si dáme Miles Smith, Nice to meet you, na Fajnu. Fajn Drive.
2: Fajn. Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
4: Ahoj, tady Sagwa Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
5: A vemte sebou i děti,
6: já tam budu taky, tak čus autobus.
4: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
7: Vstupenky na dětiraje.cz.
8: Bude vejdán.
9: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
10: Sportfilm Festival Liberec. Maraton sportovních filmů a besed ve Vratislavických desítkách. Sportfilm láká na Alberta Tombu, Petra Čecha, Pepu Trojana, Petra Kolečka nebo fotbalistky Slávie. A přijde i Zuzka Maďarová. Sportfilm.cz.
11: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
12: Motory, rychlost, adrenalin. Přesně to tě čeká v pondělí 5. října od 18 hodin na stadionu Markéta v Praze. Memoriál Luboše Tomíčka. Nabídneš piškovou plochou dráhu, dechberoucí souboje, vůni metylu i jedinečnou atmosféru. Ať si fanda jakéhokoliv motosportu, přijď si užít večer, kde rozhoduje plný plyn. Vstupenky na ticketportal.cz.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na pobočce. A je to. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
15: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
16: Hledáte spolehlivý vůz, který má jasnou historii a perfektní technický stav?
17: U Autopoly v Praze a Příbrami na vás čeká široká nabídka prověřených vozů Škoda.
16: Každý vůz má garantovaný původ a získáte k němu záruku a skvělý servis, který opravdu oceníte.
17: A můžete využít i výhodné financování.
16: Nabídka vozů na auto-poli.cz. Autopoly, váš autorizovaný partner programu Škoda Plus v Praze a Příbrami.
18: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
19: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
20: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
21: Fajn. Vždycky hot.

0: Poslouchej nás on air, online na fajnradio.cz nebo v aplikaci.
1: Fajn. Nová hudba, kterou ještě neznají všichni.
0: Témat

Sigala, Riptide, posloucháte páteční Fine Drive a lidi, dostali jste se někdy do situace, že jste byli spokojení ve vztahu a i tak se vám zdal v noci erotický sen o někom úplně jiným? Hele bacha, nemusí to vůbec znamenat, že potom člověku ve skutečnosti toužíte a nebo že chcete partnera podvíst. Sexuální sny jsou úplně běžný a jejich obsah nemusí přesně odpovídat tomu, co chceme v reálu.

nich být ex, nějaká kámoška, cizí člověk, prostě mozek si během spánku dělá svoje. No já nevím teda, podle mě to na ten článek psal někdo, kdo si to chce nějak odůvodnit. Každopádně, napište mi, už se vám někdy zdálo něco, co jste pak po ránu radši nikomu neřekli? Že to bylo tak hrozný, že to prostě nešlo poslat dál? Přiznejte se k tomu. 724 634 634. Fine Drive. Fine Drive.

0: Posloucháte páteční Fine Drive, tohle to byl Kato a John, Turn the Lights Off, a my jsme se tady bavili o erotických snech a to, že když se vám zdá o někom jiným a jste ve vztahu, nemusí to nutně znamenat, že svýho partnera chcete podvíst. Já jsem se vás ptal na to, jestli se vám někdy zdal sen, o kterém byste radši nikdy nemluvili. Tady Jirka napsal, že má tak zvrhlý sny, že to ani napsat nemůže. No, Jirko, chceme vědět víc, napiš nám, co to je. I když možná radši ne, já nevím. Potom Verča napsala, zdálo se mi, že jsem spala s kolegou z práce, druhý den jsem se mu radši ani nepodívala do očí. Chápu, mně by to naopak přišlo hrozně vtipný, potom vidět toho člověka druhý den v té práci. A Jitka, ta napsala, že se jí zdalo o tom, že spala s Justinem Bieberem. Prý by si ten sen klidně zopákla. No, tak... třeba někdy. Fajn Drive.
1: Fajn. Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Dejvice. Více na bowling.cz.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Pak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde? Od lesa prodá auto u ESA.
4: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra. 211.
7: To jsou krásné kuchyně, kde nám mamka vaří dobroty.
8: I táta přece vaří.
9: JN Interiér, to je český výrobce kuchyní, skříní a nábytku na míru.
7: www.jnointeriér.cz.
10: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
11: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
12: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
13: Bastion Restaurant nabízí možnost pořádání firmních eventů, konferencí a rodinných oslav. Výborná kuchyně, kvalitní vína, jedinečný výhled na Prahu. bastion.prague.cz.
14: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
15: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
14: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
15: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
14: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
15: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
14: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
16: Pozor, u dětka se děje něco velkýho. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
17: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
18: Co s tím autem budu dělat? Už ho nepotřebuju a nemám čas to řešit.
19: Tak to nechte na nás. Dobrý den, jsem Richard Opat a mám pro vás dobrou zprávu. U nás v Auto Opat vykoupíme jakýkoliv. Osobní užitkový. Pro auto si přijedeme, zdarma oceníme a zajistíme.

je u svýho konce. Ta dnešní hodinka opravdu utekla jako voda. Hele, užijte si krásný víkend, prý má být dobrý počáso, tak si ještě pojďme nafílovat zpátky takový ten letní mood a rozejte to do plnejch, jak dneska, tak zítra, tak v neděli. Já se na vás budu těšit zase v pondělí od 17 do 20 s fajnem, ale rozhodně zůstaňte, protože po mně New Music Show se Soňou. Dneska je New Music Friday, takže si dejte nabitou nálož 2 hodiny té nejnovější muziky, která právě dneska vyšla. Kdo jiný by se o to měl líp postarat než právě Soňa? Ta vám to tady naservíruje, tak se těším zase v pondělí. Za mě už jenom 3 slova. Popalala! Vždycky hot, vždycky fresh. Fajn.

0: jsme fajn.
1: Posíláme tě na ty nejlepší koncerty.
2: Please welcome
0: One Republic.
2: One Republic.
3: Hi, this is One Republic.
0: Prodigy.
4: Bruno Mars here. Literally, I'm returning for a concert.
5: Hi, I'm Gracie DeBons.
6: It's Olivia Rodrigo.
7: Hi,
4: welcome to the show.
1: Yo, dáváme ti na ně lístky.
0: Fajn.
6: Vždycky, ho?
1: Vždycky lístky na nejlepší koncerty.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
10: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
11: Trenýrkarna.cz.
12: Hlášení pro lovce slev.
11: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
13: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
14: Co třeba na delfíny?
13: Do zoo?
14: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
13: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
14: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
15: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
0: Fajn.
1: Vždycky hot.

0: střecha, prošívaný interiér, praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Vždy je čas na bowling. Hrajte bowling v moderních hernách. Na vaši návštěvu se těší Bowling Celnice a Bowling Davice. Více na bowling.cz.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
8: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
9: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
10: Fajn, vždycky hot, vždycky hity.

piatok, takže to dospím. No a ďalší piatok zase na fajnú od 18. do 20. Ako každý týždeň sa na vás budem tešiť. Majte sa krásne, užite si víkend. A neprežente to. Neprežente to s ničím. Ani s party, ani s oddychom. Jo, nejaký ten balans.

0: vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
2: Čtyři veletrhy, čtyři světy na jednom místě. Objevte novinky ze světa krásy na 4Beauty a ochutnejte svět gastronomie na Gastro Sweet Fest 2. a 3. října. Za hračkami a zábavou vyraste na 4Kids a pro inspiraci do vašeho domova na 4Interior od 2. do 4. října. To vše v PVA Expo Praha Letňany.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

nepotřebuje velký řeči. Stačí dobrý počasí, správní lidi a hudba, která tě chytí dřív, než začne refrén. Fajn hraje nejvíc skvělý hudby a drží vibe přesně tam, kde má být. Fresh songy, hot klasiky, fajn nálada. Fajn. Vždycky hot, vždycky fresh.

Nová hudba. Nečekaně upřímní hosté. A internet, který se zase trochu utrhnul. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Když do tří počítáte dost stres, když vám v žilách koluje mochito a když vaše srdce bije v rytmu salsy, tak přijďte k nám. Jsme pražská latinsko-americká taneční škola La Tropical.
7: La Tropical!
6: Taneční kurzy pro děti i dospělé, workshopy, profesionální rodilí lektoři, ale hlavně zábava. Přijďte na zkušební hodiny. Bereme i multisportky.
7: Yeso!
6: La Tropical. Přijďte tancovat, přijďte se bavit, přijďte žít.
8: TikTok, Instagram, YouTube. Všechno, co teď jede. Fajn. Vždycky hot.

0: co teď posloucháš, co teď sleduješ a o čem se bude mluvit zítra.
1: To nejlepší z internetu. Sleduj Fajn na Instagramu, TikToku a YouTube. Sleduj Fajn.

0: Boxing neostu. A v rádiu hraje song, který budeš mít ještě pár dní v hlavě. Fajn přináší nejvíc skvělý hudby a vibe, který prostě sedí. Do auta, na pláž, na večer, co se trochu utrhne. Fajn.
1: My name is Somber.
2: What up, it's Kehlani.
3: Hey, it's Taylor Swift.
4: Back to the hits.
2: Right, babe.
0: Fine.

0: Mi.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
1: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Daja. Nejlepší čistírna.
2: Plánujete večírek v centru Prahy? Nebe Celnice. Skvělá atmosféra, drinky a party na míru. Firemní akce, narozeniny i rozlučky se svobodou. nebepraha.cz. Váš večírek začíná právě tady.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
8: Nový tracky.

0: Vždycky fresh. Fajn. Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Ratatarararata, trička, ratatadadadarata, potisk, potisk, trička, byla, byl, CZ.

0: Herna u dětka. Exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Zone.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Nezáleží na tom, kolikrát upadneš na zem, ale na tom, kolikrát vstaneš. A taky na tom, kdo ti pak vyčistí hadry. Budeš se s tím crcat sám, nebo to hodíš do čistírny Daja? Je to na tobě. Daja. Nejlepší čistírna.

0: Ale teď. Tiësto a Club Life.
1: Hi, I'm Tiësto. And you listen to Club Life on Fine Radio.
0: Užij si Club Zone. Fine. House Culture. Exkluzivní světové premiéry. Právě teď. Victor Telagio. Fine.
1: House Culture. Čau, zdraví tě Victor Telagio a právě posloucháš další epizodu mýho pořadu House Culture. Tenhle díl je nabitej novejma bangrama od men jako Clooney, Anima, mám pro vás novej collab Davida Getty s Artbat a spousty dalších. Rozhodně se máte na co těšit. Začínáme novým bangrem od amerického dua Volker & Royce. Tohle je Volker & Royce, Fennec a jejich track Utopia.

Duo Arbat spojilo síly s ikonou taneční scény Davidem Guettou a představují jejich verzi Somebody That I Used To Know. Tohle je Arbat, David Guetta, Somebody That I Used To Know, tady v House Culture.

stále posloucháš můj pořad House Culture, právě jsem pro vás hrál Mesto Freak a teď pro vás mám něco exkluzivního. Tohle je Anima Volcolder Another Dimension v remixu od jednoho z nejtalentovanějších lidí, co se teď pohybují na house scéně. A tím je právě G-Pol, který mě tenhle remix poslal osobně pro můj pořad a pro moje DJ sety. Takže tohle je světová premiéra Anima Volcolder Another Dimension G-Pol Remix.

Já jsem Viktor Telágio a tohle je můj pořad House Culture. Moc vám děkuji, že jste poslouchali, doufám, že vás tahle epizoda bavila. Budu rád za každý feedback pro další díly, takže se nebojte mě napsat na Instagramu nebo na sociálních sítích. Tohle je Fajn Rádio, můj pořad House Culture. Ještě jednou díky moc, těším se na vás příští týden.

feel it? I said, can you feel it?